0: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
1: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
0: Těšíme se na vás.
2: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90. A soličelo prosecco 3/4 litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
4: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
5: Zábava vlny tobogány.
6: Co vás čeká?
5: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
6: Plno tobogánů a skluzovek.
5: Tak všichni rychle do plavek.
6: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
5: Relax, drinky, animace.
6: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
5: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
4: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
7: Ladíte Klasik Praha.

0: Co se tady děje?
1: Co se chystá?
2: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
0: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
2: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
7: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz, dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby, zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu.
8: Tahické léto v Aquapolis Praha už je tady!
9: Zábava vlny tobogány.
10: Co vás čeká?
9: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
10: Plno tobogánů a skluzovek.
9: Tak všichni rychle do plavek.
10: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
9: Relax, drinky, animace.
10: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
9: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
8: Aquapolis Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapolis.cz.
11: Posloucháte Klasik Praha.

0: ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
1: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenýto, no jistě. Kamenýto.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenýto.cz vám zlepší náladu.
2: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
3: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
4: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90 a vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
6: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
7: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
8: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
9: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
10: Posloucháte Klasik Praha.

0: vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.
1: Pěkné čtvrteční jitro 11. června. Důležité datum v historii českého divadelnictví. Sice jen dočasně, ale za to slavnostně byla 11. otevřena scéna, k jejímuž vybudování předcházelo mnoho let příprav, vyjednávání a také úředních povolení a občas i liknavost důležitých osob. Mluvím o minulosti, i když se to zdá být příliš současné. O jakou budovu jde, uslyšíte za chvíli. Přeji vám příjemný poslech.

Slyšeli jsme třetí část symfonie G-moll číslo 3 Leopolda Koželuha. Hrála jeho Česká komorní filharmonie pod vedením Ondřeje Kukala. Je 7 hodin a 6 minut. Za chvíli se zaposloucháme do části z opery La Traviata Giuseppe Verdiho. Zpívat nám bude Simon Kinleyside za doprovodu orchestru Mnichovského rozhlasu pod vedením Ulfa Schirmera. A opery zní také v budově, o které jsem mluvil v úvodu dnešního vysílání. Ano, 11. června bylo poprvé otevřeno Národní divadlo v Praze. Stalo se tak v roce 1881. A my si o tom otevření i tomu, co předcházelo, povíme. Dozvíte se například i to, na jakém místě měla původně budova Národního divadla stát, alespoň podle prvních odhadů. Ale to bude až po několika skladbách. Teď už Giuseppe Verdi, La Traviata a Simon Kinleyside.

Simon Kinley-Side dospíval árii Die Provence in Marsch i Sol opery La Traviata Giuseppe Verdiho. Zpíval za doprovodu orchestru Mnichovského rozhlasu pod taktovkou Ulfa Schirmera a dopíjel 11 minut po 7 hodině. Za chvíli španělský tanec z baletu Labutí jezero Petra Iliče Čajkovského. Předtím ale něco od nás přímo z Prahy, tedy předpověď počasí pro dnešní den. Zpočátku očekáváme převážně zataženo během dne proměnlivou oblačnost, ale vyskytnou se přehánky nebo i bouřky. Večer bude oblačnosti i srážek ubývat. Nejvyšší teploty se dnes odpoledne budou v Praze pohybovat mezi 15 až 17 stupni Celsia.

Symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě pod taktovkou Ondreje Lenárda dohrál Španělský tanec. Byla to ukázka z baletu Labutí jezero Petra Iliče Čajkovského a my ji slyšeli těsně před 7:45. Za chvíli se zaposloucháme do hudby Lenny Niehause z filmu Madisonské mosty z roku 1995. Předtím ale ještě informace o dvou dopravních nehodách, které komplikují průjezdnost Prahou. Jednak v Rohožnické ulici a dále pak v ulici Barandovu. Je tam neprůjezdný levý jízdní pruh před křižovatkou s ulicí ke Smíchovu ve směru k Barandovskému mostu.

0: Klasik Praha.
1: Lev Oborin, Mauricio Pollini, Marta Argerič. To jsou jen namátkou jména některých laureátů mezinárodní klavírní soutěže Friderika Chopina. Jaká je historie tohoto prestižního klání a co stálo na jeho počátku?
0: Slavná auditoria.
2: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
1: Více se dozvíte v dalším díle pořadu Slavná auditoria v premiéře v pondělí od 19 hodin.
3: Zažijte krásu lidského hlasu. Pořiďte sobě nebo svým blízkým abonentní vstupenku na 92. sezónu Pražského filharmonického sboru. Na pražskyfilharmonickyzbor.cz. Generálním partnerem nejstaršího českého profesionálního sboru je skupina ČES.
4: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
8: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, Belavil, CZ.
9: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bonbony, různé druhy za 14,90. Beef Eater, pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
2: Klasik Praha.

Slyšeli jsme Tanec pastýřky. Je to známá skladba Hugo Alvéna, švédského pozdně romantického skladatele. A my slyšeli úpravu této skladby pro trombon a klavír. Solistou byl Christian Lindberg a doprovázel na klavír Roland Pöntinen. Za 5 minut bude 7:30. My ještě předtím budeme poslouchat Gloria in excelsis Deo z Gloria Antonia Vivaldiho. A ještě předtím je tu zmínka o jedné velké události. Má takové malé výročí. Je to 145 let, co bylo poprvé otevřeno Národní divadlo v Praze. Stalo se tak 11. června roku 1881. Ovšem založení tohoto divadla jako české autonomní umělecké instituce a vlastně také zároveň symbolu kulturní a politické vyspělosti národa předcházelo dlouhé období příprav. Například o udělení divadelní koncese a získání stavebního místa usilovala už Jednota pro divadlo české, ustavená v roce 1845. Ale vídeňská vláda její činnost nepovolila. Po revoluci roku 1848 se trochu poměry zlepšily a byl dokonce ustaven i intendant Českého divadla a byly podniknuty i některé kroky pro přípravu stavby Národního divadla. Mezitím byl i vybrán pozemek, který se nachází ale úplně jinde, než dnes Zlatou kapličku vidíte. Jako pozemek byl vybrán pozemek v dolní části Koňského trhu, tedy dnes na Václavském náměstí, a dokonce byl zadán projekt i staviteli Frenclovi, ale stejně nedošlo k realizaci. Pak v roce 1850 vznikl sbor pro zřízení Českého národního divadla v Praze. A to už byla konkrétní instituce povolená, která začala konat další přípravné práce. Jak se dařilo, to si řekneme za chvíli.

No znělo Gloria in Excelsis Deo, první část Gloria Antonia Vivaldiho. Hral soubor Academia Concerto Italiano pod vedením Rinalda Alessandriniho a zpíval ensemble vokál Regional de Champagne Ardennes. Za pár vteřin bude 7:30 a my budeme také poslouchat Akvarel číslo 2 Friderika Delia. Předtím se ale vracíme k našemu Národnímu divadlu. K jeho prvnímu otevření ještě před požárem došlo 11. června roku 1881, ale než se tak stalo, jak jste slyšeli, předcházelo takovému okamžiku opravdu dlouhé období příprav. My už se dostali až ke sboru, který měl vlastně za úkol zřídit České národní divadlo v Praze. V něm jste mohli nalézt také slavné osobnosti, třeba Františka Palackého, pana Palackého, ale také Františka Ladislava Riegera. Mimochodem, Rieger byl prý ten, kdo prosadil myšlenku vybudovat nejprve prozatímní divadlo a teprve poté divadlo národní, což se ukázalo jako průchodné a vlastně dobré pro to, aby kontinuálně mohla už přejít produkce do nové budovy. Ale ta budova stále ještě nestála. V roce 1865 se konečně přistoupilo i k tomu, že byly zahájeny sbírky na stavbu nové budovy a pochopitelně také vybrán ten pozemek, o kterém už víme, že na něm Zlatá kaplička stojí, tedy tehdy u Řetězového mostu.

0: Slyšeli jsme Akvarel číslo 2 Friderika Delia, hrál English Chamber Orchestra pod vedením Benjamina Britna a dohrál 3 minuty po půl osmé. Za chvíli se rozezní opera Libuše, respektive jen její předehra, celá by se nám do ranního vysílání nevešla. A byla to právě tato opera, která také byla první operou, jež zazněla na prknech a v budově Národního divadla. My se bavíme o prvním otevření Národního divadla, tedy 11. června roku 1881. Předtím bylo ale potřeba také takové divadlo postavit. Architektem byl Josef Zít, který navrhl tu nádheru, kterou právě teď můžeme obdivovat i s tou zlatou ozdobou. Naše zlatá kaplička ovšem je krásná i uvnitř, a to díky výzdobě divadla, na které se podíleli výtvarníci jako Mikuláš Aleš, Brožík a mnozí další. Důležité bylo zafinancovat takovou stavbu, a to se podařilo díky vkladům do sbírek, ale také loterií, anebo vydáním pamětního listu. A co všechno bylo tehdy možné vidět v Národním divadle při jejím slavném otevření této budovy, tak to nebyla jenom Smetanova Libuše, ale také rakouská a belgická hymna. A z jednoho prostého důvodu, protože toto divadlo bylo slavnostně otevřeno ku poctě císařské královské výsosti nejjasnějšího korunního prince Rudolfa a nejjasnější princezny Stefanie. Rudolf byl totiž jedním z velkých vkladatelů do sbírek, stejně jako císař František Josef I. A protože princezna Stefanie pocházela z Belgie, tak předcházela právě Libuši nejenom rakouská, ale také belgická hymna. A navíc i živý obraz apoteóza sňatku korunního prince Rudolfa. Po slavnostním otevření Národního divadla mohli diváci navštívit budovu ještě několikrát při možnostech vidět různá představení. Ovšem pak byla budova uzavřena, protože ještě nebyla zcela dozdobena, dodělány některé další důležité prvky, a jak víte, bohužel v srpnu došlo k požáru. A o dalším novém otevření, tedy druhém otevření Národního divadla, se budeme moci bavit až příště. Teď už předehra z opery Libuše Bedřicha Smetany.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

S předehrou z opery Libuše Bedřicha Smetany v podání Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK pod vedením Jiřího Bělohlávka jsme zavzpomínali na první otevření Národního divadla v Praze před 145 lety v roce 1881. Teď už se vydáváme dál zas na naši linku nádherné hudby, která se může objevit kdekoliv a kdykoliv. Tentokrát půjde o skladbu Giuseppe Torelliho. Uslyšíme třetí část koncertu pro trubku D-dur. Hrát nám bude Alison Balsam a doprovázet německá komorní filharmonie Brémy.

0: Hudba v miléniu, slavná auditoria, z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
1: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
4: Třikrát zelená, smažák! Říkaj!
5: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
6: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.

0: se slevou až 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXXLutz.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Jsme Klasik Praha.

0: Slyšeli jsme velkolepou skladbu Františka Antonína Ignáce Tůmy. Znělo nám v uších Tédeum z roku 1745. A to díky orchestru Ensemble Baroque Orchestra Romana Válka a také sboru Czech Ensemble Baroque Choir pod vedením Terezy Válkové. Vy jste však slyšeli i skvělé soulisty a těmi byly Romana Kružíková, Pavla Radostová, Monika Jégrová, Jakub Kubín, Jiří Miroslav Procházka. To bylo dílo, které doznělo před chvílí, těsně před 8 hodinou. Teď už je 8, to je nejvyšší čas pro naše první ranní zprávy a za chvíli také pro divertisma Jacquesa Ibera.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Odborníci mezinárodní expertní skupiny se poměrem hlasů 8:1 shodli, že železniční most na Pražské Výtoni lze upravit a zachovat jeho památkovou hodnotu. Informoval o tom Národní památkový ústav. Při odpovídající rekonstrukci a následné pravidelné údržbě může most sloužit minimálně dalších 100 let. Správa železnice dříve plánovala most nahradit. Po vlně kritiky nakonec tehdejší ministr dopravy Martin Kupka loni rozhodl o rekonstrukci. Zástupci členských států Evropské unie a Evropského parlamentu se v noci na dnešek shodli na podobě úpravy systému emisních povolenek ETS2. Jejímž cílem je předejít výrazným výkyvům cen povolenek. Dohodnutá úprava počítá s cenovým stropem 45 eur, zhruba 1100 korun za tunu vyprodukovaného CO2. Po jejímž dosažení by se automaticky uvolňovaly povolenky z rezervy tržní stability. Novým generálním hudebním ředitelem Bavorské státní opery v Mnichově bude od sezóny 2029-2030 český dirigent Petr Popelka. 40-letý Popelka ve funkci vystřídá ruského dirigenta usazeného v Německu Vladimíra Jurovského. Popelka se po nástupu do Mnichova vzdá své pozice šéfdirigenta Vídeňského symfonického orchestru, kde působí od roku 2024. Potvrdil však, že s Vídeňským orchestrem bude dál spolupracovat jako hostující dirigent. Dnešek přinese nad Českou republiku proměnlivou převážně velkou oblačnost. Během dne se vyskytnou četné přehánky nebo i bouřky. Večer srážky většinou ustanou a oblačnosti ubyde. Nejvyšší teploty se dnes odpoledne budou pohybovat mezi 14 až 18 stupni Celsia. V 1000 metrech na horách bude kolem 9. To je ze zpráv v 8 vše. Nyní se už zaposlouchejme do valsu do čtvrté části Divertisma Jacquesa Ibera.
1: Jsme Klasik Praha.

doznělo Divertis má čtvrtá část tohoto díla Vals. To zkomponoval Jacques Ibert a nám hrál londýnský komorní orchestr pod vedením Christopha Warren Greena. 8:05 se rozeznějí tóny Georga Friedricha Händla. Bude to scénická hudba k hře Alchymista. My se zaposloucháme do druhé části, do minuetu. Ale ještě předtím se zaposlouchejte do informací o dopravních nehodách v Praze. Nejdříve mám pro vás informaci o Úvalské ulici. Tam došlo k nehodě a další nehoda komplikuje provoz v ulici k Barandovu. Je tam neprůjezdný levý jízdní pruh před křižovatkou s ulicí ke Smíchovu směrem k Barandovskému mostu.

Dozněla hudba Georga Friedricha Händla z hry Alchymista. My se zaposlouchali do toho, jak ji zahrál soubor The Academy of Ancient Music Chamber Orchestra. Dirigentem byl Christopher Hogwood. Je 9 minut po 8 hodině a nás bude zajímat hudba Bedřicha Smetany a duet z prvního dějství opery Prodaná nevěsta. Věrné milování nám zaspívají Pavel Černoch a Slávka Zámečníková za doprovodu České filharmonie pod taktovkou Tomáše Netopila.

0: Slavka Zámečníková, Pavel Černoch a Česká filharmonie pod taktovkou Tomáše Netopila připomněli známou operu Prodaná nevěsta duetem z prvního dějství tohoto díla Bedřicha Smetany Věrné milování. My jsme domilovali minutu po čtvrt na 9 a teď se vydáme za další pěknou skladbou. Tou bude třetí část koncertu pro klavír a orchestr číslo 2A Dur Ferenc Liszta. Hraje Leif Ove Andsnes a doprovází Bergenská filharmonie.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

0: Klasik Praha.
1: Co to je VoxLab? Hlasové kurzy, které kromě hodin zpěvu přináší také lekce managementu, práva, psychologie, vizáže nebo i metodu Feldenkrais. O výjimečných hlasových kurzech, které proběhnou druhý týden v červenci na zámku Lnáře, jsem v dalším díle pořadu Na osobní notu hovořila se zakladatelkou, sopranistkou Eliškou Gatringerovou a hlasovým pedagogem, basistou Martinem Vodrážkou. V sobotní premiéře se na vás těší Mirka Časarová.
2: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří? Někdy přijde chvíle, kdy si řeknete, chci větší svobodu. Chci vlastní tempo. Možná je čas začít něco nového. Staňte se realitním makléřem u Century 21. Nebo si rovnou založte vlastní kancelář a podnikejte s podporou silné značky. Buďte součástí nejrychleji rostoucí realitní sítě na trhu. Century 21. Úspěch v realitách má své jméno. Více informací na www.century21.cz.
3: Ekonomie nejsou jen čísla, jsou to příběhy, hodnoty a rozhodnutí. Tomáš Sedláček v rozhovoru s názvem Zavři oči a podívej se odhaluje, co stojí za světem peněz i lidských vztahů. Upřímně, s nadhledem a v souvislostech, které překvapí. Novou knihu Tomáše Sedláčka si můžete koupit na palmknihy.cz.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
5: Profi Honda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
6: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
7: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
8: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
7: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
9: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
10: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
11: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
12: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
11: Čerstvé jako z Kauflandu.
13: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou aku zahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
14: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
2: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Slyšeli jsme předehru k operetě Krásná Helena od France von Suppé. Byla to pochopitelně Krásná Galatea. Došlo k záměně názvu s známým dílem Offenbachovým. Tohle byla Krásná Galatea France von Suppé, také krásná. Hrál Symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě pod vedením Martina Siegharta. A pokud byste se chtěli zaposlouchat do krásné melodie, opět tentokrát ovšem od jiného skladatele, pak tu máte další možnost. Od Henrika Věňavského zazní Romance v podání Pražského komorního orchestru a se sólem Josefa Suka.

Slyšeli jsme romanci Henryka Věňavského se skvělým soulem Josefa Suka. Doprovázel Pražský komorní orchestr a my teď už máme 6 minut po 8:30. To je čas pro další skladbu ranního vysílání a my díky ní uslyšíme vynikající hráčské umění André Previna, který je také dirigentem a v skutku od klaviatury také při nahrávání následující skladby řídil doprovázející Pittsburghský symfonický orchestr. V jejich podání uslyšíme třetí část koncertu pro klavír a orchestr v dur George Gershwina.

0: To byl skvělý André Previn, který nejenom, že hrál solo, ale také řídil od klaviatury doprovázející Pittsburghský symfonický orchestr. Společně zahráli třetí část koncertu pro klavír a orchestr v dur George Gershwina a dohráli chvíli před 8:45. My se k takovému časovému předělu nebo ukazateli také dostaneme s následující skladbou, s melodií, kterou zkomponoval Giuseppe Verdi, a zaspívá ji Joseph Calleja. Je to známá ukázka z Aidy, Sequel Guerriero Fossi Celeste Aida. Joseph Calleja bude zpívat za doprovodu orchestru Orchestra de la Comunitat Valenciana pod taktovkou Ramona Tebara.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

0: Klasik Praha.
1: Podle příběhu z Lukášova evangelia vzniklo v roce 1968 hudebně duchovní podobenství Marnotratný syn. V pořadu Švédský stůl si poslechneme průřez tímto dílem pod vedením autora Benjamina Britna. Na setkání v neděli od 19 hodin se těší Stanislav Předota.
2: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
3: Zveme vás v sobotu 29. srpna na hvězdně obsazenou prodanou nevěstu pod širým nebem na zámku Liteň. Kateřina Kněžíková, Adam Plachetka, Daniel Matoušek, orchestr a sbor Národního divadla. Neopakovatelný zážitek blízko Karlštejna. Vstupenky v síti Ticketportal. Více na zámekliteň.cz. S jarem se probudila svěžest.
4: V Amorínu vás přeneseme do Itálie s naším řemeslným gelato. Sametově krémovým a jemně tvarovaným do květiny.
3: Ochutnejte intenzivní chuť našich ovocných sorbetů nebo osvěžující a neodolatelné ledové nápoje.
4: Dopřejte si jarní eleganci s pravým italským gelato.
3: Amorino. Umění italského gelata.
5: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
6: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
7: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
9: V tom musí být celá liška.
10: A takže je, nabíjíme koloběžku.
11: Mám je auto.
12: I tramvaje, co mě vozí do školy.
13: No jasně, všechno u nás doma.
14: I moje hračky.
15: Děkuju.
16: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
17: Jsme energie tohoto města.
18: Hej vy. Ano, vy. Na belabel.cz si můžete potisknout trička pro jakoukoliv příležitost. Ať už plánujete výlet, tábor, rodinnou oslavu nebo legendární team building, u nás to zvládneme kvalitně a bleskově. Už od jednoho kusu. A

0: Nezapomeňte, čím víc triček, tím větší sleva. Belabel.cz. Dárky s vlastním potiskem.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tula Mordiu, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
2: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
3: Slyším Tatart nákupy?
2: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
3: To je mazec.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Dozněla ukázka strojové sonáty pro flétnu, housle a basso continuo. Byla to první část díla Viléma de Feše a my se zaposlouchali do toho, jak nám hrál amsterdamský barokní orchestr pod vedením Tona Koopmana a solisté Wilbert Hazelzet a Monika Haget. 5 minut před 9 si ještě vyslechneme známou skladbu Claude Debussyho, a to Dívku s vlasy jako len. Tentokrát ovšem v podobě písně. Zpívat nám bude Julie Rose a doprovázet na klavír Susan Manoff.

0: Dozněla píseň Dívka s vlasy jako Len Claude Debussyho. Zpívala nám Julie Rose a doprovázela Susan Manoff. Dopíjela Julie Rose a dohrála Susan Manoff přesně v 9 hodin. Za chvíli už na vás čeká Česká filharmonie a Paul Klecky, aby vám předvedli, jak nádherně může znít první věta symfonie číslo 5 c-moll Ludvíka van Beethovena. A také na vás čeká Ondřej Fischer. Už za chvíli uslyšíte jeho hlas jako průvodce dopoledním vysíláním. Filip Sichra se loučí a přeje pěkný čtvrtek.
1: Tohle je Klasik Praha.

Je 8 minut po 9. hodině, posloucháte čtvrteční dopolední vysílání Rádia Klasik Praha. Dnes je 11. června, svátek slaví Bruno a od mikrofonu z našeho studia na Pražském Smíchově vás zdraví Ondřej Fischer. Posloucháte nás jako obvykle buď na frekvenci 98,7 FM v Praze a v okolí, nebo přes naše webové stránky klasikpraha.cz. Naladit nás můžete také prostřednictvím mobilní aplikace anebo v digitálním vysílání DAB+. No a jistě jste poznali, že právě teď zněla hudba Ludwiga van Beethovena, první věta z páté, takzvané osudové symfonie tohoto skladatele. Byla to nahrávka, kde Českou filharmonii řídil dirigent Paul Klecky, jenž natočil s Českou filharmonií Beethovenovy symfonie v 60. letech minulého století. V této hodině nás čeká třeba ještě také hudba Felixe Mendelsona, Antonína Dvořáka, Gaetana Donizettiho, filmová hudba Johna Williamse. No a bezprostředně nyní teď budeme pokračovat krásnou árií, která pochází z Vivaldiho oratoria Judita Triumphans, vítězná Judita. Je to árie nazvaná Veni me seguire fida, tedy Následuj mě s důvěrou. V roli Judity nám ji bude zpívat mezzosopranistka Lea de Sandre. Uslyšíme na nahrávce také soubor Jupiter, psáno Jupiter, což je tedy francouzský ansámbl dobových nástrojů, vedený loutnistou Tomasem Danfordem, kterého jste mohli nedávno slyšet i tady v Praze na Pražském jaru. No a v této skladbě ještě taky bude znít historický nástroj předchůdce klarinetu zvaný Chalumeau, na který nám zahraje Roberta Christini.

Je 16 minut po deváté a toto byla Vivaldiho krásná árie Venime Segvere Fida z oratoria Judita Triumphans. Zpívala mezzosopranistka Lea Desandre, na jednoplátkový dřevěný dechový nástroj zvaný Shalimo hrála Roberta Christini a slyšeli jsme také ansámbl Jupiter, psáno Jupiter, vedený loutnistou Tomasem Danfordem. Další velice nová nahrávka zazní teď v našem vysílání, vyšla koncem loňského roku a spojili na ní síly dvě skvělá smyčcová kvarteta, francouzský Quatuor Eben a Belcha Quartet, soubor, který se potkal v Londýně, má mezinárodní obsazení a vystoupil letos také na Pražském jaru. No a tyto dvě smyčcová kvarteta, tedy tato dvě smyčcová kvarteta, společně natočila díla jak Felixe Mendelssohna Bartholdyho, tak George Enescu. No a my si poslechneme právě z Mendelssohnova oktetu S-dur z této jejich společné nahrávky čtvrtou část Presto.

0: To byla svižná čtvrtá část Presto ze smyčcového oktetu S-dur Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Autor napsal tuto skladbu pro 8 smyčců ve věku pouhých 16 let. Je to jedna z prvních skladeb, kterými se proslavil, a také jedna z prvních, které využívaly toto nezvyklé obsazení zdvojeného smyčcového kvarteta. No a my jsme na nahrávce slyšeli dvě kvarteta opravdu světová, francouzský Quatuor Eben a také Belcha Quartet, soubor mezinárodního obsazení, který se sformoval v Londýně. Za chvíli nás čeká filmová hudba Johna Williamse a ještě předtím je tady pozvánka od Ivana Dlaska k poslechu dnešního pořadu z archivu osobností.
1: Klasik Praha.
2: S dalším hostem ve studiu budeme hovořit o jeho úspěších v rolích Escamilla a Leporella v Metropolitní opeře v New Yorku nebo o vynikajícím stvárnění role Votana ve Wagnerově opeře Zlato Rýna v Pražském národním divadle. Po prázdninách bude Adama Plachetku čekat hlavní role v muzikálu Sweeney Todd Ďábelský holič z Fleet Street na jevišti Státní opery. Pořad poslouchejte v premiéře ve čtvrtek v 19 hodin. Těší se Ivan Dlask.
1: Z archivu osobností.
3: Co poslouchají slavní.
4: Zažijte krásu lidského hlasu. Pořiďte sobě nebo svým blízkým abonentní vstupenku na 92. sezónu Pražského filharmonického sboru. Na pražskyfilharmonickyzbor.cz. Generálním partnerem nejstaršího českého profesionálního sboru je skupina ČES.
5: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvámneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.
6: 每一件漂亮的T恤条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
7: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s**ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
8: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
9: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
10: Čerstvé jako z Kauflandu.
11: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
12: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
13: Zábava vlny tobogány.
14: Co vás čeká?
13: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
14: Plno tobogánů a skluzovek.
13: Tak všichni rychle do plavek.
14: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
13: Relax, drinky, animace.
14: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
13: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
12: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na Aquapalace.
15: Co se tady děje?
16: Co se chystá?
17: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
15: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
17: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
3: Ladíte Klasik Praha.

Jsou 9:30, toto byla filmová hudba Johna Williamse. Slyšeli jsme milostné téma z filmu Hvězdné války, Klony útočí. Byla to nahrávka, na které se podílel sám autor, co by dirigent, a solo na housle hrála jeho dlouholetá spolupracovnice, houslistka Anne-Sophie Mutter. Teď budeme pokračovat hudbou, kterou jistě dobře poznáte. Bude to závěrečná věta z Dvořákovy Novosvětské symfonie, ale uslyšíme ji přece jenom trochu jinak, než ji slýcháme obvykle, a sice zahranou na dobové nástroje v podání souboru Muzika Florea, který se věnuje dobově poučené interpretaci nejen barokní, ale i romantické hudby pod vedením svého dirigenta Marka Štrincla. No a tato jejich nahrávka Dvořákovy Novosvětské symfonie, ta byla pořízena na festivalu Dvořákova Praha v roce 2017 v Rudolfinu.

Za minutu budou 9:45 a toto byla závěrečná věta z Dvořákovy 9. takzvané Novosvětské symfonie, ovšem v zajímavé interpretaci souboru muzika Florea, který tedy hrává romantickou hudbu na historické nástroje a v duchu dobových interpretačních konvencí. A takto nám zahráli tedy i tuto slavnou Dvořákovou hudbu. Byla to živá nahrávka natočená na festivalu Dvořákova Praha v roce 2017. No a festival Dvořákova Praha, ten Dvořák a jeho Novosvětskou symfonii samozřejmě tradičně vždy začíná. Na zahajovacím koncertě 5. září v Rudolfinu tentokrát zazní Novosvětská v podání italského orchestru Filharmonia della Scala pod taktovkou dirigenta Ricarda Šajího. A jak je zvykem, na programu bude i violončelový koncert, který zahraje solistka Julia Hagen. Více o programu Dvořákovy Prahy samozřejmě najdete i na webu festivalu dvořakovapraha.cz. No a my pokračujeme teď známou arií z italsky zpívané opery Nápoj lásky od Gaetana Donizettiho. Je to arie Una furtiva lagrima a bude nám ji zpívat peruánský tenorista Juan Diego Flores. No a pak před 10. hodinou ještě znovu filmová hudba, také třeba hudba Karla Filipa Emanuela Bacha nebo Gustava Holsta zazní už v nejbližších minutách tady na Klasik Praha.

0: Slyšeli jsme krásnou arii Una furtiva lagrima z Donizettiho opery Nápoj lásky, a to v podání tenoristy Juana Diego Floreze, pěvce nedávno vystoupivšího i tady v Praze, kterého na této nahrávce doprovodil orchestr de la Comunidad Valenciana. Je 10 minut před 10. hodinou a my budeme za chvíli pokračovat hudbou Karla Filipa Emanuela Bacha. Zazní svižná úvodní část z jeho symfonie číslo 6 E-dur.
1: Věděli jste, že Rádio Klasik Praha můžete poslouchat i prostřednictvím mobilní aplikace?
2: Je ke stažení zdarma. Více informací na klasikpraha.cz/aplikace.
3: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
4: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
6: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
7: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
8: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky, jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. A u portál.cz.

0: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
3: Tohle je Klasik Praha.

Tak to byla hudba Karla Filipa Emanuela Bacha, jednoho ze synů Johana Sebastiana Bacha. Poslouchali jsme svižnou první větu Allegro di molto z jeho symfonie číslo 6 E-dur, a to v podání ansámblu The English Concert. Pokud patříte k milovníkům staré hudby, tak letos v létě tady v Praze můžete pochopitelně navštívit třeba festival Letní slavnosti staré hudby. Jehož 27. ročník se letos uskuteční od 16. července do 5. srpna. Pestrý program nabídne třeba vystoupení souborů z Kerci muzikály style antiko. Také vystoupí například barokní houslistka Miriam Hontana a celá řada dalších umělců. Více informací o programu najdete na webových stránkách letnislavnosti.cz. No a samozřejmě, pokud jste třeba aktivními provozovateli barokní hudby, tak můžete také navštívit letos v létě letní školu barokní hudby, která se tradičně koná na zámku v Holešově. Bude to od 31. července do 9. srpna. Tentokrát se bude nastudovávat Handlův Saul a mezi jaksi lektory opět budou přední osobnosti barokní scény tady u nás. Takže pokud patříte k aktivním hudebníkům se zájmem o tento žánr, toto je určitě velice zajímavá možnost, jak strávit letní dny. No a my pokračujeme teď v našem čtvrtečním programu opět hudbou filmovou. Bude to britský filmový skladatel John Barry, držitel několika Oscarů, a hudba, kterou složil pro film z roku 1969 s názvem Půlnoční kovboj. V hudbě uslyšíte třeba i foukací harmoniku, no a hrát nám budou filharmonici města Prahy.

Pět minut po 10. hodině na Rádiu Klasik Praha dozněl tento svižný tanec jig, pocházející ze svity pro smyšcový orchestr nazvané St. Paul's Suite, kterou složil anglický skladatel Gustav Holst v době, kdy působil jako učitel na hudební škole svatého Pavla, kde tuto skladbu napsal pro tamní žákovský orchestr a také jako dárek škole za to, že mu postavili zvukotěsné studio. No a my jsme poslouchali tedy první část této jeho skladby inspirované anglickým folklorem v podání londýnského komorního ansámblu Concertante. Dále nás čeká něco z písňové tvorby Almy Mahlerové, která předtím, než si vzala Gustava Mahlera, se věnovala skládání. Napsala celkem 17 dochovaných písní a my si poslechneme jednu z nich, která se jmenuje Leise Wächt ein erstes Blühn. Zaspívá nám ji sopranistka Elise Kalivert, což je pěvkyně z Belgie, společně s arménsko-dánskou pianistkou Marianou Shirinyan. Obě tyto hudebnice natočily komplet všech písní Almy Mahlerové na album vydané před 3 lety. Zajímavostí je také, že Mariana Shirinyan hraje na této nahrávce na dobové piano. Je to Steinway z roku 1899, tedy zhruba z doby, kdy tyto písně vznikaly.

Je 10 minut po 10. hodině. Toto byla píseň z pera Almy Mahlerové na slova Rainera Marie Rilkeho, nazvaná Leise Wacht ein erstes Blin, jedna ze 17 dochovaných písní Almy Mahlerové, které všechny napsala před svým sňatkem s Gustavem Mahlerem, pak už komponovat neměla tolik prostoru. No a my jsme poslouchali tedy tuto píseň Almy Mahlerové v podání belgické sopranistky Elize Kaliverts a arménsko-dánské pianistky jménem Mariana Shirinyan. Dále si poslechneme předehru z Mozartovy opery, která neodmyslitelně patří k Praze, měla tady premiéru. Je to samozřejmě opera Don Giovanni a její předehru nám zahraje Pražský komorní orchestr.

Je 16 minut po 10. hodině, toto byla předehra k Mozartově opeře Don Giovanni, někdy přezdívané Opera Oper. Je to opera, která měla premiéru tady v Praze v dnešním Stavovském divadle. No a tam se dodnes hraje, například v pátek 28. srpna si tam na ní můžete zajít, to už bude tedy takový začátek příští divadelní sezony, protože ta aktuální samozřejmě už zvolna končí. My jsme teď poslouchali předehru k opeře Don Giovanni v podání Pražského komorního orchestru. No a dále opět něco v pomalejším tempu, bude to Adagio z Sibeliova houslového koncertu D-moll. Skvěle obsazená nahrávka, co více si přát, Itzhak Perlman hraje solo na housle a André Preven diriguje Pittsburghský symfonický orchestr.

0: Klasik Praha.
1: 25. ročník festivalu Lípa muzika, který každoročně na podzim rozeznívá hudbou pozoruhodná místa na Českolipsku a v okolí, bude tentokrát na téma žena. O pestré náplni letošního ročníku budeme mluvit v příštím pořadu Hudba v miléniu s ředitelem festivalu Martinem Prokešem a uměleckou garantkou programu Janou Semerádovou. K poslechu premiéry v úterý 16. června od 19. hodin vás zve Ondřej Fischer.
0: Hudba v miléniu.
2: O klasice v 21. století. Někdy přijde chvíle, kdy si řeknete, chci větší svobodu, chci vlastní tempo. Možná je čas začít něco nového. Staňte se realitním makléřem u Century 21. Nebo si rovnou založte vlastní kancelář a podnikejte s podporou silné značky. Buďte součástí nejrychleji rostoucí realitní sítě na trhu. Century 21. Úspěch v realitách má své jméno. Více informací na www.century21.cz.
3: Ekonomie nejsou jen čísla, jsou to příběhy, hodnoty a rozhodnutí. Tomáš Sedláček v rozhovoru s názvem Zavři oči a podívej se odhaluje, co stojí za světem peněz i lidských vztahů. Upřímně, s nadhledem a v souvislostech, které překvapí. Novou knihu Tomáše Sedláčka si můžete koupit na palmknihy.cz.
4: S jarem se probudila svěžest.
5: V Amorínu vás přeneseme do Itálie s naším řemeslným gelato. Sametově krémovým a jemně tvarovaným do květiny.
4: Ochutnejte intenzivní chuť našich ovocných sorbetů nebo osvěžující a neodolatelné ledové nápoje.
5: Dopřejte si jarní eleganci s pravým italským gelato.
4: Amorino. Umění italského gelata.
6: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
7: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
8: Aha.
7: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
8: A co SSB?
7: SSB? Co je SSB?
8: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
7: A to je nějaká nová investice?
8: To je stavební spoření od Buřinky.
7: Aha, a kde se to dá stáhnout?
8: No normálně v Georgii.
9: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
13: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
14: Eta Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec Eta Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
15: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beefeater, pravý londýnský gin za 349,90 a Radegast ryze hořká 12, prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90 až do 16. června. Kaufland.
2: Jsme Klasik Praha.

0: To byla svižná čtvrtá část Presto ze Svity pro svičce od Leoše Janáčka. Hrál nám soubor Kamerata Bohemika Prag pod vedením islandského dirigenta Gudniho Emilsona. Je to Janáčková raná skladba, pocházející z doby, kdy byl ještě studentem, bylo mu 23 let, ovšem už je tedy znát jeho osobitý rukopis i v této hudbě. No a my budeme teď pokračovat v našem dopoledním vysílání s Mutečním pochodem. Tak se jmenuje úvodní část z páté symfonie Gustava Mahlera. A my uslyšíme skvělou nahrávku České filharmonie, která vyšla v říjnu roku 2022 v rámci kompletu všech Mahlerových symfonií, které Česká filharmonie v minulých letech natočila pod taktovkou svého šéfdirigenta Semjona Byčkova.
1: Hello, this is Semjon Byčkov and you're listening to the Radio Classic.

Na Rádiu Klasik Praha jsme právě poslouchali známý smuteční pochod, který tvoří úvodní větu páté symfonie Gustava Mahlera. Jedná se o jednu z nejuváděnějších Mahlerových symfonií. Dirigent Leonard Bernstein se dokonce nechal pohřbít s partiturou této symfonie na hrudi. No a my jsme poslouchali tedy tuto úvodní část s charakteristickým solem trubky, které prý je inspirováno rakousko-uherským vojenským.

0: Vybranou nevěstu pod širým nebem na zámku Liteň. Kateřina Kněžíková, Adam Plachetka, Daniel Matoušek, orchestr a sbor Národního divadla. Neopakovatelný zážitek blízko Karlštejna. Vstupenky v síti Ticketportal. Více na zámekliteň.cz.
1: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
2: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
3: Třikrát zelená smažák.
4: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
5: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenýto, no jistě. Kamenýto.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenýto.cz vám zlepší náladu.

0: se slevou až 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXXLutz.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
3: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Na Rádiu Klasik Praha jsme teď poslouchali hudbu pozoruhodné skladatelky, která pocházela z Benátek, jmenovala se Antonia Bembo. Byla to patrně žákyně Francesca Cavalliho, skladatelka a zpěvačka, která údajně před násilnickým manželem z Benátek uprchla až do Paříže a tam se uplatnila jako skladatelka na dvoře Ludvíka 14. a v Paříži se také dodnes nachází většina rukopisů jejich skladeb. My jsme teď poslouchali píseň s názvem Aby pietà di me, kterou nám za doprovodu souboru L'Arpeggiata zaspívala sopranistka jménem Céline Chen. Byla to ukázka z alba tohoto ansamblu, které vyšlo předloni v květnu a které se zaměřovalo právě na tvorbu italských barokních skladatelek. Teď nás čeká dále hudba z opery Faust Charlese Gounoda, pak v průběhu příští hodiny našeho vysílání dojde třeba ještě také na Dvořáka, Haydna, filmovou hudbu Ennia Morriconeho a mnoho dalších.

6 minut po 11. v našem vysílání dozněla anglická pastorální hudba. Byla to idyla s názvem The Banks of Green Willow. Jejímž autorem byl anglický skladatel a folklorista jménem George Butterworth, který bohužel zahynul velice předčasně a tragicky v první světové válce v bitvě na Somme ve Francii. Připomínáme si letos rovných 110 let od jeho úmrtí. No a jeho hudbu takto natočila Liverpoolská královská filharmonie pod vedením dirigenta Andrewa Menzieho na album, které vyšlo v loňském roce a ze kterého pocházela tato ukázka. No a my ještě zůstaneme trochu u té folklorní tématiky, protože z Dvořákových moravských dvojzpěvů teď zazní píseň s názvem Zelenaj se, Zelenaj.

Je 10 minut po 11. a toto byl jeden z Dvořákových moravských dvojzpěvů. Píseň Zelenaj se zelenaj jsme poslouchali ze skvělé nahrávky, kde spojili síly dvě vynikající pěvkyně, Simona Šaturová, sopranistka, a Markéta Cukrová, mezzosopranistka. Jejichž hlasy se takto pojily za klavírního doprovodu Vojtěcha Spurného. No a dále uslyšíme dechový nástroj, bude to lesní roh Přemysla Vojty, který nám zahraje hudbu Haydnovu, ovšem nikoli Josefa, nýbrž jeho bratra Michaela. Bude to pomalá věta z hornového koncertu D-dur a solistů Přemysla Vojtu doprovodí ansámbl, který se jmenuje Haydn Ensemble Prague.

Slyšeli jsme teď pomalou větu z hornového koncertu D-dur Michaela Haydna. Solo na Lesní roh hrál Přemysl Vojta, doprovázený souborem Haydn Ensemble Prague. A ještě jeden dechový nástroj teď bude znít v našem vysílání. Bude to flétna, ovšem nějaká hlubší flétna, možná altová nebo dokonce tenorová, na kterou zahraje solistka Sara Andon za klavírního doprovodu Simone Pedroniho. A v jejich podání v této komorní úpravě si poslechneme téma, které legendární italský filmový skladatel Ennio Morricone složil pro seriál s názvem Tajemství Sahary.

0: Klasik Praha.
1: Lev Oborin, Mauricio Pollini, Marta Argerič. To jsou jen namátkou jména některých laureátů mezinárodní klavírní soutěže Friderika Chopina. Jaká je historie tohoto prestižního klání a co stálo na jeho počátku?
0: Slavná auditoria.
2: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
1: Více se dozvíte v dalším díle pořadu Slavná auditoria v premiéře v pondělí od 19 hodin.
3: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
4: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
5: V tom musí být celá liška.
6: A takže je. Nabíjíme koloběžku. Máme auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
5: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
6: Děkuju.
7: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
8: Jsme energie tohoto města.
9: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
10: Slyším, Tatart nákupy?
9: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
10: To je mazec.
9: Tatart, opravdový elektrospecialista.
11: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
12: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
13: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, byla byl, CZ.
2: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Tři minuty před 11:30 zaznělo na Klasik Praha Scherzo, neboli druhá část z klavírního koncertu číslo 2 a mol Friedricha von Flotow, což byl tedy romantický skladatel proslulý především svými operami, ale my jsme slyšeli ukázku z jeho jaksi instrumentální tvorby. Solistou byl švédský klavírista Karl Peterson a doprovodila ho Plzeňská filharmonie. Dále zazní hudba významného barokního skladatele a houslového virtuóza své doby Heinricha Ignáce Biebera. Poslechneme si část z jedné z jeho houslových sonát, sonáty číslo 6, bude to Pasakalia, a zahraje nám soubor Romaneska.

4 minuty po půl dvanácté jsme na Klasik Praha teď poslouchali část z jedné z houslových sonát Heinricha Ignáce Biebera, barokního skladatele a zároveň významného houslového virtuóza své doby. Toto byla Passacaglia ze sonáty číslo 6 a zahrál nám ji Andrew Menzies se souborem Romanesca. Opět ve svěžnějším tempu teď pokračujeme v našem programu slavnou orchestrální rapsodii Emanuela Chabriera, pojmenovanou España. Bude nám hrát Symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě.

Je 10 minut po půl 12. a toto byla orchestrální rapsodie España od Emanuela Chabriera. Slyšeli jsme symfonický orchestr Slovenského rozhlasu pod taktovkou dirigenta Keitha Clarka. No a dále tady mám hudbu Karla Friedricha Abela, to byl skladatel a gambista klasicistního období. Soubor The New Dutch Academy nám zahraje Andantino z jeho symfonie číslo 2 Esdur. A pak ještě před 12. hodinou třeba uslyšíme také hudbu Felixe Mendelsona, Ference Lista nebo Krištofa Hranta z Polžic a Bezdružic. To vše máme připraveno už v nejbližších minutách tady na rádiu Klasik Praha.

Jsou 11:15, toto byla hudba Karla Friedricha Abela. Poslouchali jsme od tohoto klasicistního skladatele druhou pomalou část z jeho symfonie S-dur číslo 2 z opusu 14 a hrál nám soubor The New Dutch Academy vedený Simonem Marfin. No a dále se podíváme za Shakespearem s Mendelssohnovou hudbou k Shakespearově hře Sen noci svatojánské, nejen proto, že svatojánská noc se už v kalendáři také nezadržitelně blíží a tentokrát to bude zborový píseň z této Mendelssohnovy hudby k Shakespearově komedii a uslyšíme nahrávku, kde český dirigent Rafael Kubelík bude řídit symfonický orchestr Bavorského rozhlasu a přidružený sbor.

0: gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou akuzahradní techniku EGO, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
2: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
3: Jedinečná nabídka v Tetě. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Řasenky, make-upy, rtěnky a další. Nebo objevte zubní pasty Elmex za jedinečných 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
4: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
5: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
6: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
7: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
8: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.
9: Klasik Praha. Největší hity za 500 let.

Jsou 4 minuty před 12. Toto byla virtuózní velká etída podle Paganiniho číslo 6 a mol z pera France Lista, kterou nám zahrál skvělý světoznámý klavírní virtuos Daniil Trifonov. No a před 12. hodinou teď ještě uslyšíme v našem vysílání hlasy souboru kapela Mariana, vedeného Vojtěchem Semerádem. Bude to hudba Krištofa Haranta z Polžic a Bezdružic, renesančního skladatele, který po sobě zanechal nevelké, ale významné dílo, a soubor kapela Mariana natočil jeho dílo na album, které vyšlo v roce 2024, dostalo cenu Anděl a jmenuje se Pilgrimage, neboli volně přeloženo tedy pouť, putování, protože Krištof Harant kolem roku 1600 navštívil svatou zemi, no a proto na tomto albu jsou kromě Harantových skladeb zařazeny i skladby blízkovýchodních autorů téhož období. My si teď poslechneme šestihlasé moteto, které Krištof Harant složil právě v Jeruzalémě, jmenuje se Qui confidunt in Domino.

0: Je právě 12 hodin, toto byla hudba renesančního skladatele Krištofa Haranta z Polužic a Bezdružic, šestihlasé moteto Qui confidunt in domino, které nám zaspíval soubor Kapela Mariana pod vedením Vojtěcha Semeráda. Za chvíli Sibeliova hudba, houslový koncert D-moll, pak třeba také rubrika Novinka týdne, barokní hudba skladatele Leonarda Vinciho, rovněž Beethoven, Richard Strauss, hudba Vítězslavy Kaprálové a mnoho dalšího zazní tady na frekvenci 98,7 FM už v nejbližších minutách našeho odpoledního programu. Od mikrofonu se pro dnešek loučí Ondřej Fischer, přeji vám hezký čtvrtek, třeba ve společnosti našeho vysílání. Budu se těšit opět naslyšenou zítra mezi 9 a 12 hodinou. No a tady ve studiu mě už za chvíli vystřídá kolegyně Mirka Časarová.
1: Tohle je Klasik Praha.

0: Na Radio Klasik Praha dozněla třetí věta Allegro Manon Tanto z koncertu pro housle a orchestr D-moll Jeana Sibelia. Poslouchali jsme nahrávku Filharmonie Oslo, kterou řídil Klaus Mäkelä, a na housle hrála Janin Jensen. Je 9 minut po 12. hodině, dnes je čtvrtek 11. června. Svůj svátek tedy slaví Bruno, tedy všem Brunům vše nejlepší. Na Radio Klasik Praha začíná odpolední vysílání. Dnes vás od mikrofonu zdraví Mirka Časarová. Budeme poslouchat spoustu krásné hudby, ale v dnešním odpoledním vysílání budeme také soutěžit, a to na tuto neděli 14. června, a to do Brna, kdy v 19 hodin začíná v Bazilice na Nebevzetí Panny Marie koncert Stabat Mater Antonína Dvořáka v úplně jeho první verzi, která je s klavírem. Takže poslouchejte Radio Klasik Praha, pokud si chcete v neděli udělat výlet do Brna, anebo z Brna jste, tak soutěžte s námi. Před námi je teď novinka týdne.
1: Novinka týdne.
2: Nejnovější nahrávky z klasiky na Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: Loni oslavil 90. narozeniny estonský hudební skladatel Arvo Pärt, který se pravidelně umisťuje na předních místech žebříčku nejuváděnějších žijících skladatelů klasické hudby. Ačkoliv suverénně nejčastěji se na pódia dostávají jeho skladby pro pěvecké sbory, případně komorní hudba, Pärt je též autorem 4 symfonií. Na nové album Arvo Pärt Complete Symphonies, které vyšlo koncem dubna u britského vydavatelství Chandos, tyto symfonie natočil islandský symfonický orchestr spolu se svou finskou šéfdirigentkou Evou Ollikainen. Pärtovy symfonie dobře ilustrují vývoj skladatelova kompozičního stylu. Symfonie číslo 1, takzvaná polyfonní, z roku 1963, je inspirována kontrapunktickými technikami. Tragicky působící symfonie číslo 2 z roku 1966 zase využívá technik serialismu. Symfonie číslo 3 z roku 1971, která je naopak optimistického vyznění, prý pro skladatele konečně znamenala nalezení vlastního hudebního jazyka. Věnoval je dirigentovi Neeme Järvimu, a poslední symfonii číslo 4 Los Angeleskou pak napsal Pärt až o několik desítek let později, v roce 2008, a to na objednávku Los Angeleské filharmonie. V tomto díle již pracuje se svou originální kompoziční technikou, takzvané tintinabuly, tedy zvony, a to ve velkém orchestrálním měřítku. Právě z této symfonie číslo 4 si poslechneme třetí větu jako hudební ukázku. Islandské symfoniky diriguje Eva Ollikainen.

Poslouchali jsme třetí větu ze symfonie číslo 4 Arvo Pärta, symfonie, které se říká také Los Angeleská, protože byla napsaná na objednávku Los Angeleské filharmonie. Nám ji zahráli islandští symfonikové, které dirigovala Eva Ollikainen. Poslouchali jsme tak úplně čerstvou nahrávku a byla to naše novinka týdne. Teď tu máme minuet ze symfonie z předehry z oratoria Maria Dolorata Leonarda Vinci. Václav Lux řídí kolegium 1704.

0: Klasik Praha.
1: Hudební skladatel, houslista, muzikolog a hlavní dirigent orchestru Královského divadla v Kodani, Johan Svensson. K jeho nejznámějším dílům patří skladby inspirované rodným Norskem. Letošní 115. výročí jeho úmrtí připomeneme v dalším pořadu s premiérou tento pátek v 19 hodin. Na Klasik Praha se na vás těší Martina Klausová.
2: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
0: S jarem se probudila svěžest.
3: V Amorínu vás přeneseme do Itálie s naším řemeslným gelato. Sametově krémovým a jemně tvarovaným do květiny.
0: Ochutnejte intenzivní chuť našich ovocných sorbetů nebo osvěžující a neodolatelné ledové nápoje.
3: Dopřejte si jarní eleganci s pravým italským gelato.
0: Amorino. Umění italského gelata.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
8: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
9: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
8: Čerstvé jako z Kauflandu.
10: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
11: Zábava vlny tobogány.
12: Co vás čeká?
11: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
12: Plno tobogánů a skluzovek.
11: Tak všichni rychle do plavek.
12: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
11: Relax, drinky, animace.
12: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
11: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
10: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
13: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
14: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
13: Těšíme se na vás.
2: Klasik Praha.
0: Klasik Praha.

Slavná italská píseň Volare, anebo se jí také říká Nel blu, dipinto del blu, tedy modré malované na modro. Každopádně autorem je Franco Migliacci, poslouchali jsme orchestr obecního divadla v Bologni, který řídil Henry Mancini a zpíval božský Luciano Pavarotti. Teď nás čeká sonáta číslo 8 C-mol Ludvíka van Beethovena. Takzvané patetické si poslechneme třetí větu v podání Valentiny Kameníkové.

Poslouchali jsme třetí větu Rondo z patetické sonáty Ludvíka van Beethovena. Sonátu číslo 8 c-moll nám zahrála Valentina Kameníková. A teď nás čeká druhá část ze smyčcového sextetu Capriccio Richarda Strausse. Tento smyčcový sextet je v podstatě předehrou ke Straussově poslední opeře Capriccio z roku 1942.

Tak to byla druhá část ze smyčcového sextetu, který je předehrou ke Strausově poslední opeře Capriccio z roku 1942. Hudbu Richarda Strause jsme poslouchali v podání houslistů Reno Capisona, Christofa Conze, violi ovládli Gerard Cosse a Veronika Hagen a na violončela pak hráli Clemens Hagen a Julia Hagen. Za 5 minut bude 3/4 na 1 a my tu máme pozdrav lásky Edvarda Elgara.

Pozdrav lásky a Edward Elgar, skladba, která nám dozněla minutku před 1:45. Rozpopl řídil londýnský festivalový orchestr. Nás teď čeká první věta ze svity Rustiky Vítězslavy Kaprálové. Alena Hron řídí Janáčkovu filharmonii Ostrava.

0: chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
1: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
2: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamení to, no jistě. Kamení

0: Sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze, v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku. Tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě.
3: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech. Klasik Praha.

Tak to byla Mazurka des Dur, kterou napsal Frédéric Chopin. Na klavír hrál Marek Kozák. Co nás čeká po 13. hodině, tak přesně o 13. to budou zprávy. Potom Pavana Gabriela Fauré, klavírní koncert Kláry Schumannové či skladba k poctě svaté Cecílie Henryho Purcella. Pozvu vás také do Švandova divadla na původní českou hru Hadry, kosti a kůže. Tak to byl náhled do příští hodinky a teď tu máme Jaro v Buenos Aires, Primavera Porteña od Astora Piazzolly.

0: Spring in Buenos Aires, primavera porteña, tedy jaro v Buenos Aires od Astora Piazzolly s lehkým dovětkem Antonia Vivaldiho. Poslouchali jsme soubor Kremeráta Baltika a na housle hrál Gidon Kremer. Teď je tu přesně 13 hodin a my přinášíme zprávy.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Ukrajinské dronové údery na Ruskem okupovaná území v noci na čtvrtek mimo jiné poničily mosty na poloostrově Krym či v Chersonské oblasti. Benzinky v krymském Sevastopolu po útocích zůstaly bez pohonných hmot. Ruský noční dronový útok v Sumské oblasti na severovýchodě Ukrajiny zatím zabil ženu, zranil dvě děti a poničil rovněž tamní plynárenskou infrastrukturu. Ruský prezident Vladimír Putin podepsal zákon umožňující zabavit majetek ruských občanů, kteří se v zahraničí dopustili v uvozovkách správních přečinů proti zájmům Ruska. Zákon začne platit od 1. září, napsal ve středu exilový server The Moscow Times. Opoziční piráti se kvůli navržené změně zákona o střetu zájmu obrátí na Evropskou komisi, konkrétně na eurokomisaře pro demokracii, spravedlnost a právní stát Michaela McGratha. Uvedl to poslanec Ivan Bartoš na tiskové konferenci před mimořádným jednáním sněmovny právě kvůli střetu zájmu premiéra Andreje Babiše. Čas, který tráví děti a teenageři na mobilech, stále narůstá. Zatímco menším dětem rodiče nastaví alespoň nějaká pravidla používání, u těch starších už mnohdy nejsou, nebo je teenageři zdárně obcházejí. Rodiče tak ztrácejí přehled o tom, kolik času dítě s telefonem tráví a co na něm vůbec dělá. 92-letý malíř, spisovatel a galerista Antonín Vojtek zahájil minulý víkend svoji výstavu v Městském muzeu a galerii v Hustopečích. Zahrnuje 28 pláten jihomoravské krajiny v charakteristickém Vojtkově pojetí. Výstava s názvem Odevšad kráčím k tobě potrvá do 30. srpna. A jaké máme dnes počasí? Zpočátku oblačno až zataženo, ale už během dopoledne přechod k proměnlivé převážně velké oblačnosti s přeháníkami. V Čechách místy jinde ojediněle s bouřkami. Nejvyšší denní teploty 14 až 18 stupňů, na jihu Moravy až 21. Tak to byly zprávy o 13. Teď je tu Pavana Gabriela Foré.
1: Jsme Klasik Praha.

Dozněla Pavana Gabriela Fauré, Seiichi Ozawa řídil Bostonský symfonický orchestr, zpíval Tanglewoodský festivalový sbor. Máme 9 minut po 13. a nás čeká finální věta z klavírního koncertu Amol Kláry Schumannové. Na klavír hraje Beatrice Rana.

0: Dozněla finální věta z klavírního koncertu Amol Kláry Schumannové. Ta jej napsala, co by svůj jediný dokončený klavírní koncert v roce 1835, ještě pod svým dívčím jménem Klára Víková. A bylo to o 10 let dříve, než její manžel Robert Schumann napsal ten svůj, mimochodem také v Amol. Tehdy jí bylo 15 let. A sama ještě téhož roku skladbu premiérovala jako solistka s Gewandhaus Orchestrem pod taktovkou Felixe Mendelssohna Bartholdyho. My jsme poslouchali nahrávku Chamber Orchestra of Europe, které řídil Jany Kneze Segan. Na klavír hrála Beatrice Rána.
1: Klasik Praha.
2: Podle příběhu z Lukášova evangelia vzniklo v roce 1968 hudebně duchovní podobenství Marnotratný syn. V pořadu Švédský stůl si poslechneme průřez tímto dílem pod vedením autora Benjamina Britna. Na setkání v neděli od 19 hodin se těší Stanislav Předota.
3: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
4: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
5: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna, dostane tě do hry.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
7: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
8: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
9: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
10: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
9: Čerstvé jako z Kauflandu.
11: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
12: Akce KFC50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
3: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Welcome to All the Pleasures, úvodní část ze skladby K poctě svaté Cecílie, kterou napsal Henry Purcell. Filip Herevek řídil soubor Collegium Vocale. Za 3 minuty bude 2:30 a já bych vás teď ráda pozvala do Švandova divadla. Švandovo divadlo zve na původní českou hru Hadry, kosti, kůže. 20 let soužití Vladimíra Holana a Jana Vericha ve vile na Kampě ve zdánlivém ostrově svobody v porivech dějin. V přízemí černý anděl poezie Vladimír Holan, v patře národní klaun i národní rabín Jan Verich. Příliš slov k živým i mlčení z přízraky. Bujaré večírky i nejniternější modlitby. 3 kolmé metry to byla tehdy vzdálenost z jednoho pólu české kultury na druhý. Hra Pavla Jurdy nahlíží na legendy české kultury v jejich střetech i samotách. A kdy se to koná? V úterý 16. června od 19 hodin ve studiové scéně Švandova divadla na Smíchově. Teď tu máme hudbu Leonarda Bernsteina, On the Town, tedy Hurá do města, muzikál, ze kterého si poslechneme 3. taneční epizodu s názvem Times Square 1944.

Tak to byla třetí z tanečních epizod z muzikálu On the Town, tedy Hurá do města. Třetí s názvem Times Square 1944. Hudbu napsal Leonard Bernstein, ten také řídil izraelskou filharmonii. A teď tu máme ukolébavku Summertime z prvního dějství opery George Gershwina Porgy a Bess. Simon Rattle řídí londýnskou filharmonii, zpívá sopranistka Harolyn Blackburn.

Porgy a Bess, vrcholné dílo George Gershwina, opera založená na afroamerické melodice. My jsme poslouchali ukolébavku postavy, která se jmenuje Clary. Ukolébavka je v prvním dějství a zpívala nám ji sopranistka Harolyn Blackwell za doprovodu Londýnské filharmonie, kterou řídil Simon Rattle. A teď tu máme presto čtvrtou větu z hudebního žertu Wolfganga Amadea Mozarta. Bohdan Varchal řídí Pražský komorní orchestr.

hudební žert Wolfganga Amadea Mozarta. Z tohoto díla zněla čtvrtá věta presto. Bohdan Varchal řídil Pražský komorní orchestr. A teď tu máme Rachel Portmanovou, první žena, která byla oceněna Oscarem za filmovou hudbu. My tu teď máme její operu Malý princ. Svitu z této opery nám zahrají filharmonici města Prahy, které řídí Ben Palmer. Na housle hraje Ester Abrami.

0: Tak to byla svita z opery Malý princ Rachel Portmanové. Dvouaktová opera podle slavné Exuperyho předlohy měla premiéru v Houstonu v roce 2003. Ben Palmer řídil filharmoniky města Prahy, na housle hrála Esther Abrami a toto výjimečné dílo můžete vidět i u nás, a to od 24. července do 9. srpna, a to na otáčivém hledišti v Českém Krumlově, kde ho právě teď připravuje jeho české divadlo, a to v hudebním nastudování s dirigentem Josefem Kurfiřtem a v režii Tomáše Ondřeje Pilaře. Krásné představení, rodinné, ale samozřejmě nejenom pro děti, ale i pro dospělé. Premiéra tedy 24. července, ta je již vyprodaná stejně jako následující den, ale jsou pak ještě volné lístky na další představení na otáčivém hledišti až do 9. srpna. Takže nádherná hudba Rachel Portmanové v Českém Krumlově.
1: Děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
2: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic ti neudělal!
1: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvěla do.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
5: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenýto, no jistě. Kamenýto.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenýto.cz vám zlepší náladu.
6: 买一件漂亮的T恤,条纹多多, 品质保证, 只需要您的几条个人信息和银行卡号.
7: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
8: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
9: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
10: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.

To byla druhá věta a Seviv Tre Rytme ze smyčcového kvartetu F-dur Maurice Ravela. Poslouchali jsme nahrávku francouzského souboru, který se jmenuje Quatuor Eben. Nám se blíží 14. hodina, po 14. tu bude Bohuslav Martinů, Johann Sebastian Bach či Robert Schumann a budeme také soutěžit. Mám pro vás dvě vstupenky na tuto neděli 14. června od 19. hodin na koncert v Bazilice na Nebevzetí Panny Marie na Starém Brně. Takže do Brna v neděli třeba spěchat, protože tam zazní kantáta Stabat Mater od Antonína Dvořáka a to ve své prvotní podobě, kdy ji sám autor napsal pro orchestr, sbor a čtyři solisty. Toto výjimečné nastudování probíhá v pořádku spolku Via ad Artem a představí se sopranistka Eliška Gatringerová, altistka Lucie Hilšerová, tenorista Josef Moravec a basista Josef Kovačič. Na klavír bude hrát Filip Martinka a velmi bohaté je sborové obsazení. Dětský pěvecký sbor Radost Praha, pěvecký sbor ČVUT a smíšený pěvecký sbor Lumír. Takže tuto neděli 14. června v 19 hodin Bazilika na Nebevzetí Panny Marie na Starém Brně, tedy v Brně, a jedinečná možnost poznat naprosto jiné odstíny díla Antonína Dvořáka Stabat Mater. Tak to je soutěž, která na Rádiu Klasik Praha bude probíhat zhruba za 30 minut. Teď tu máme Sarabandu z dob Holbergových, dílo Edvarda a Gerupa Griega.

0: Poslouchali jsme Sarabandu z dob Holbergových, Svita Edvarda Hakeruba Griga. Neville Marriner řídil Akademii svatého Martina v Polích. Máme 2 minutky po 14. hodině, vy ladíte Radio Klasik Praha a před námi je třetí věta ze smyčcového kvartetu číslo 7 Bohuslava Martinů.
1: Ladíte Klasik Praha.

Dozněla třetí věta ze symfonie 3 c-mol Františka Xavera Richtera a to jsem to teď trošku popletla, protože to byl Bohuslav Martinů. Třetí věta to byla, ale ze smyčcového kvartetu číslo 7 Concerto da Camera. Jsem si tady přepla jedno políčko, ale už jsem správně, hudbu Bohuslava Martinů nám hrál Pavel Haas kvartet. A teď tu máme Johanna Sebastiana Bacha, jeho braniborský koncert číslo 6 B-dur, ze kterého si poslechneme druhou větu.

Tak to byla druhá věta z Braniborského koncertu číslo 6 B-dur Johanna Sebastiana Bacha. Reinhard Goebel řídil soubor muzika Antiqua Köln. Máme 13 minut po 14. hodině a nás čeká čtvrtá věta ze symfonie číslo 2 C-dur Roberta Schumana. Ivor Bolton řídí Drážďanský festivalový orchestr.

0: Poslouchali jsme čtvrtou větu ze symfonie číslo 2 C-dur Roberta Schumana. Ivor Bolton řídil Drážďanský festivalový orchestr. Za malou chvíli je tu uherský tanec číslo 1 G-moll Johannesa Brahmse. A pak už se můžete také těšit na naše knižní novinky. Dnes si představíme titul od Vladimíra Komárka O mozku, životě a zázracích.
1: Klasik Praha.
2: Legendární skladatel Philip Glass chystá velkolepou koncertní šňůru ke svým 90. narozeninám a my se v příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna zaměříme právě na jeho projekty. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
1: Hudba stříbrného plátna.
3: Nejlepší filmové melodie.
4: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
5: V tom musí být celá liška.
6: A takže je, nabíjí mi koloběžku, má mě auto, i tramvaje, co mě vozí do školy.
5: No jasně, všechno u nás doma, i moje hračky.
6: Děkuju!
7: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
8: Jsme energie tohoto města.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
12: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
13: Slyším Datart nákupy?
12: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
13: To je mazec.
12: Datart, opravdový elektrospecialista.
14: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
15: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
16: Čerstvé jako z Kauflandu.
17: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
18: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
3: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

0: Poslouchali jsme uherský tanec číslo 1 G-mol Johannesa Brahmse. Londýnský symfonický orchestr řídil Neeme Järvi. Před námi je teď naše pravidelná rubrika o knižních novinkách, které představují nové tituly z nakladatelství Vyšehrad.
1: Sponzorem pořadu je nakladatelství Vyšehrad. Přinášíme knihy, které vás zvou k osobnímu rozhovoru se světem.
0: Vítám vás u dnešního pořadu knižní novinky. Dnes si představíme titul od Vladimíra Komárka O mozku, životě a zázracích. Vývoj a proměny lidského mozku patří k největším zázrakům v dosud známém vesmíru. A snaha o pochopení podstaty našeho vědomí, uvažování a chování je velkou výzvou jak pro neurovědní výzkum, tak i pro řadu dalších vědeckých disciplín, včetně psychologie, filozofie a umělé inteligence. Tato slova uvádějí novou knihu O mozku, životě a zázracích, která vychází v edici nakladatelství Vyšehrad Rozhovory. Nový přírůstek představuje rozhovor s profesorem Vladimírem Komárkem, dětským neurologem, epileptologem a odborníkem na vývoj mozku, autismu a ADHD. Tento lékař se širokým záběrem více než 4 desetiletí sleduje, jak se medicína posouvá kupředu a přitom zůstává u toho nejpodstatnějšího, u dítěte a jeho příběhu. V rozhovoru otevírá témata, která přesahují hranice ordinace. Jak funguje dětská paměť, co víme o svobodné vůli, jaký vliv mají moderní technologie na vývoj mozku, jsou spíš hrozbou nebo příležitostí? A kde se dnes protíná neurologie s genetikou, psychologií či filozofií? Vedle odborných pasáží nabízí tato novinka také osobní vzpomínky od doby, kdy byla dětská obrna skutečnou hrozbou, přes proměnu českého zdravotnictví po roce 1989 až po léta v čele kliniky dětské neurologie v Motole a ve funkci děkana lékařské fakulty. O mozku, životě a zázracích je kniha pro všechny, kdo chtějí porozumět dětskému světu hlouběji. Pro rodiče, pedagogy i čtenáře se zájmem o medicínu. Ukazuje, že mozek není jen orgánem, ale příběhem. A že věda a lidskost se nevylučují.
1: Sponzorem pořadu je nakladatelství Vyšehrad. Přinášíme knihy, které vás zvou k osobnímu rozhovoru se světem.

Poslouchali jsme třetí větu ze symfonie 3 c-moll Františka Xavera Richtera a po Häkkinen řídil Helsinki Barok Orchestra. Na Radio Klasik Praha teď budeme soutěžit. Mám pro vás dvě vstupenky na Stabat Mater Antonína Dvořáka na verzi, která letos slaví 150 let od svého prvního uvedení. Je to verze pro klavír, sbor a sóla přímo z pera Antonína Dvořáka. A koná se koncert tuto neděli 14. června v Bazilice na Nebevzetí Panny Marie, ovšem na Starém Brně, takže brněnští či lidé toužící do Brna, nyní prosím spozorněte, a to v 19 hodin. Takže pokud jste v uplynulých 14 dnech nevyhráli žádnou cenu na Radio Klasik Praha, volejte k nám do studia na telefonní číslo 739 987 987 a zodpovězte mou soutěžní otázku. Stabat Mater je velmi populární v uvozovkách text, který zhudebnil nejenom Antonín Dvořák. Chtěla bych slyšet ještě alespoň jednoho autora, který zhudebnil tento slavný středověký hymnus o utrpení Panny Marie. A na Radio Klasik Praha nám mezi tím bude znít violový koncert Bély Bartóka.

Skvělá energická třetí věta z koncertu pro violu a orchestr Bély Bartóka. Vladimír Jurovský řídil londýnskou filharmonii, na violu hrál David Aaron Carpenter. My jsme na Radio Klasik Praha mezi tím soutěžili o dvě vstupenky, které nám do soutěže věnoval spolek Via Artem, a to na tuto neděli 14. června od 19 hodin v Bazilice na Nebevzetí Panny Marie na Starém Brně se odehraje nádherný koncert Antonín Dvořák Stabat Mater s klavírem, klavírní původní verze, která letos slaví 150 let od svého uvedení. Já jsem se ptala, jací autoři, alespoň jeden, ještě zhudebnili tento slavný středověký hymnus o utrpení Panny Marie. Správně odpověděl pan Karel, který mi vyjmenoval hned 4, tak mezi nejznámější patří pravděpodobně Giovanni Battista Pergolesi či Gioacchino Rossini, Franz Schubert nebo také Giuseppe Verdi. Panu Karlovi gratulujeme a kdo nevyhrál, nemusí smutnit, na Rádiu Klasik Praha se soutěží často. Stačí jenom poslouchat a vědět. A teď si poslechneme druhou větu ze sonáty pro klavír číslo 2 bémol Sergeje Rachmaninova. Na klavír hraje Nicole Bóková.

Dozněla druhá věta ze sonáty pro klavír číslo 2 bémol Sergeje Rachmaninova. Hrála nám Nicole Bóková. Máme tu píseň, která je velmi aktuální v tomto týdnu, Zpívání v dešti, kterou napsal Nacio Herb Brown. Je to ústřední píseň ze stejnojmenného filmu, filmový muzikál z roku 1952, kde ji zpíval Gene Kelly, také režisér tohoto filmu. Píseň jako taková ale je mnohem starší a pochází už z roku 1929. My si ji poslechneme v podání Bretaňského národního orchestru, který řídí Johana Malangré. Na violončelo hraje Gauthier Capuçon.

0: Věděli jste, že Rádio Klasik Praha můžete poslouchat i prostřednictvím mobilní aplikace?
1: Je ke stažení zdarma. Více informací na klasikpraha.cz/aplikace.
2: Zveme vás v sobotu 29. srpna na hvězdně obsazenou prodanou nevěstu pod širým nebem na zámku Liteň.

Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou akuzahradní techniku EGO, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda.

0: výprodej se slevou až 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXXLutz.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
2: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
3: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
4: Posloucháte Klasik Praha.

0: První věta z koncertu D-moll pro dva klavíry a orchestr Francise Poulenca. Georges Prêtre řídil Orchestre de la Société de Concert du Conservatoire a na klavíry hrál dokonce samotný autor Francis Poulenc a s ním Jacques Février. S touto nádhernou hudbou jsme se přehoupli do další vysílací hodiny, teď je minutka po 15. a my tu máme skerco ze Snu noci svatojánské Felixe Mendelssohna Bartholdyho.
1: Klasik Praha. Vše o klasické hudbě.

Doznělo nám skerco ze snu Noci svatojánské Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Charles Gerhard řídil National Philharmonic Orchestra a rychlá flétna, tak to byl James Galway. Je 5 minut po 15. hodině a nás čeká Chacona Tarquinia Merulli. Soubor Il Giardino Armonico řídí Giovanni Antonini.

Dozněla Chacona, Tarquinia, Merulli, hrál nám soubor El Giardino Armonico se svým uměleckým vedoucím Giovanni Antoninem. V této hodince se ještě můžete těšit na 8. symfonii Antonína Dvořáka, na árii z opery Olympiáda Antonia Vivaldiho, či jazzovou úpravu notoricky známé skladby pro Elišku Ludvika van Beethovena. A pozvu vás také na koncert 23. června do Vyšehradských sadů na Open Air, kde se představí Fock se svým šéfdirigentem Tomášem Netopilem a zazní symfonie číslo 9 e-moll z Nového světa. Tak to je program pro tuto hodinu. Teď tu máme předehru pro orchestr Bohuslava Martinů. Jiří Bělohlávek řídí Českou filharmonii.

Na Radio Klasik Praha nám právě dozněla předehra pro orchestr Bohuslava Martinu. Jiří Bělohlávek řídil Českou filharmonii. Teď tu máme filmovou hudbu, film z roku 2015 Popelka, ke kterému psal hudbu Patrick Doyle.

0: Klasik Praha.
1: Co to je VoxLab? Hlasové kurzy, které kromě hodin zpěvu přináší také lekce managementu, práva, psychologie, vizáže nebo i metodu Feldenkrais. O výjimečných hlasových kurzech, které proběhnou druhý týden v červenci na zámku Lnáře, jsem v dalším díle pořadu Na osobní notu hovořila se zakladatelkou, sopranistkou Eliškou Gatringerovou a hlasovým pedagogem, basistou Martinem Vodrážkou. V sobotní premiéře se na vás těší Mirka Časarová.
2: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
3: Ekonomie nejsou jen čísla, jsou to příběhy, hodnoty a rozhodnutí. Tomáš Sedláček v rozhovoru s názvem Zavři oči a podívej se odhaluje, co stojí za světem peněz i lidských vztahů. Upřímně, s nadhledem a v souvislostech, které překvapí. Novou knihu Tomáše Sedláčka si můžete koupit na palmknihy.cz.
4: Zažijte krásu lidského hlasu. Pořiďte sobě nebo svým blízkým abonentní vstupenku na 92. sezónu Pražského filharmonického sboru. Na pražskyfilharmonickysbor.cz. Generálním partnerem nejstaršího českého profesionálního sboru je skupina ČES.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
6: 每一件漂亮的T恤条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
7: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s**ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
8: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
9: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
10: Čerstvé jako z Kauflandu.
11: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
12: Zábava vlny tobogány.
13: Co vás čeká?
14: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
15: Plno tobogánů a skluzovek.
16: Tak všichni rychle do plavek.
17: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
18: Relax, drinky, animace.
19: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
20: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
11: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
21: Co se tady děje?
22: Co se chystá?
23: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
24: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
23: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
2: Klasik Praha.

Jako poslední skladba programu stála sice na nejnebezpečnějším místě, ale zvítězila nejčistšími prostředky. To byla pochvalná kritika Eduarda Hanslika v časopise Neue Freie Presse 6. ledna 1891, kdy měla svou premiéru symfonie číslo 8 G-dur Antonína Dvořáka. My jsme poslouchali třetí větu v nahrávce České filharmonie, tu řídil Jiří Bělohlávek. Vyšehrad je posvátné místo, kam se našinec vydává při slavnostních chvílích. A tak není divu, že Bedřich Smetana svůj geniální cyklus básní zahájil právě na Vyšehradě. Poprvé se tam pražští symfonikové vydali v červnu 2024 ke svým 90. narozeninám. Byla to mohutná slavnost, blízké setkání hudebních druhů. Podruhé ve svých dějinách fok přeletí na křídlech z obecního domu do Vyšehradských sadů v červnu 2026, tentokrát na křídlech Dvořákových. Se svým šéfdirigentem Tomášem Netopilem provede orchestr další ikonický opus staroslavnou Novosvětskou. Ptáte se, kdy to bude? V úterý 23. června v 19 hodin a 30 minut open air Vyšehradské sady FOK na Vyšehradě. Koncert se vstupem zdarma a s programem 9. symfonie E-moll z Nového světa Antonína Dvořáka. Pražské symfoniky bude řídit Tomáš Netopil, co by moderátor se představí Ondřej Havelka. A my tu teď máme árii z opery Olympiáda Antonia Vivaldiho. Marek Štrincl řídí muziku Floreu, zpívá sopranistka Simona Šaturová.

Siam Navia Londel Genty zpívala sopranistka Simona Šaturová. Společně s ní jsme poslouchali soubor Muzika Florea, který řídil Marek Štrincl. Zněla árie z opery Olympiáde Antonia Vivaldiho. Je 7:07 a my tu máme Potopenou katedrálu, preludium pro klavír Claude Debussyho. Na klavír nám hraje Ilja Hurník.

0: Hudba v miléniu, slavná auditoria, z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
1: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
2: S jarem se probudila svěžest.
3: V Amorínu vás přeneseme do Itálie s naším řemeslným gelato. Sametově krémovým a jemně tvarovaným do květiny.
2: Ochutnejte intenzivní chuť našich ovocných sorbetů nebo osvěžující a neodolatelné ledové nápoje.
3: Dopřejte si jarní eleganci s pravým italským gelato.
2: Amorino. Umění italského gelata.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90. A soličelo prosecco 3/4 litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
5: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
6: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, byla byl, CZ.
7: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
8: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
9: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
10: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tula Mordiu, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
11: Tohle je Klasik Praha.

Zcela určitě jste poznali pro Elišku Ludvika van Beethovena v úpravě pro jazzový Big Band. Brian Setzer řídil The Brian Setzer Orchestra a sám také hrál na kytaru. Tato nahrávka byla nominovaná na cenu Grammy v kategorii Crossover a pochází z alba Wolfgang's Big Night Out, kde jsou nejznámější melodie klasické hudby v úpravách pro jazzový Big Band. Před námi je poslední skladba této vysílací hodiny a to je čtvrtá věta ze symfonie číslo 2 Michaela Tippetta.

0: Dozněla čtvrtá věta Allegro moderato ze symfonie číslo 2, kterou napsal Michael Tippett. Starší současník Benjamina Britna, jeden z předních britských skladatelů 20. století. Symfonie číslo 2 je z roku 1957 a proslula nechvalně nepodařenou premiérou v roce 1958. Živě ji vysílala BBC a symfonický orchestr BBC tehdy řídil Adrian Boult. Provedení však muselo být v živém vysílání přerušeno a opakováno od začátku. My jsme poslouchali nahrávku Londýnské filharmonie, kterou řídil Edward Gardner. Co nás na Radio Klasik Praha čeká dnes večer? V 19 hodin tu máme pořad z archivu osobností. Ivan Dlask si povídal s naším basbaritonistou Adamem Plachetkou, kterého čeká v září velmi specifická premiéra ve Státní opeře, a to Ďábelský lazebník z Fleet Street. Adam Plachetka se promění v tuto postavu a bude zpívat tedy v muzikále. Pak tu máme ve 20 hodin koncert bez smokingu, dnes s manželským duem violončelistů Julian Lloyd Webber a Jaxin Lloyd Webber a violončelová koncerta Antonia Vivaldiho, a ve 22 hodin repríza slavných auditorií. Jiří Vejvoda nás pozve a představí tři festivaly v letošním roce: Ostrava, Olomouc a Krumlov. Teď už máme 16 hodin a na Radio Klasik Praha pokračujeme pod večerním vysíláním. Je tu Le Rappel des Oiseaux z kusu pro čembalo Jeana Philippa Rameau.
1: Ladíte Klasik Praha.

La Rapelle des Oiseaux z kusu pro čembalo Jeana Philippa Rameau. Na klavír hrál Viking Curve Olafsson. Nás teď čeká třetí věta z koncertu pro lesní roh a orchestr číslo 3 S-dur Wolfganga Amadea Mozarta. Claudio Abbado řídí Chicago Symphony Orchestra. Na lesní roh hraje Dale

Dozněla třetí věta z koncertu pro lesní roh a orchestr číslo 3 S-dur Wolfganga Amadea Mozarta. Claudio Abbado řídil Chicago Symphony Orchestra, na lesní roh hrál Dale Clevenger. A my se teď vydáme do exotických krajů. Je tu symfonická svita Šeherezáda Nikolaje Rimského-Korsakova. Poslechneme si třetí část s názvem Láska Careviče a princezny. Daniel Barenboim řídí Chicago Symphony Orchestra. Na housle hraje Samuel Meggett.

Láska Careviče a princezny, třetí věta ze symfonické svity Šeherezáda Nikolaje Rimského-Korsakova. Daniel Barenboim řídil Chicago Symphony Orchestra, na housle hrál Samuel Maget. A teď nás čeká hudba k ohňostroji, z tohoto koncertu si poslechneme čtvrtou část. Hudbu Georga Friedricha Händla nám zahraje Akademie svatého Martina v Polích, kterou řídí Neville Marriner.

0: Klasik Praha.
1: S dalším hostem ve studiu budeme hovořit o jeho úspěších v rolích Escamilla a Leporella v Metropolitní opeře v New Yorku nebo o vynikajícím stvárnění role Votana ve Wagnerově opeře Zlatorýna v Pražském národním divadle. Po prázdninách bude Adama Plachetku čekat hlavní role v muzikálu Sweeney Todd, ďábelský holič z Fleet Street na jevišti Státní opery. Pořad poslouchejte v premiéře ve čtvrtek v 19 hodin. Těší se Ivan Dlask.
0: Archivu osobností.
2: Co poslouchají slavní. Při prodeji nemovitosti rozhodují detaily. Správně nastavená cena, kvalitní prezentace a zkušenost, která dokáže celý prodej dovést k nejlepšímu výsledku. Makléři Century 21 patří mezi nejlépe připravené odborníky na trhu a stojí za nimi 50 let zkušeností světové značky. Řešíte prodej nemovitosti? Jsme tu pro vás. Century21.cz.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bonbóny, různé druhy za 14,90. Beef Eater, pravý londýnský gin za 349,90 a Radegast ryze hořká 12, prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
4: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
8: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
9: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
10: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
11: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Klasik Praha.
0: Klasik Praha.

půl páté jsme se ocitli ve světě filmu. Byl to film King Kong a James Newton Howard. Švandovo divadlo vás zve na inscenaci o třech výrazných osobnostech předválečné avantgardy. Štýrský to jen Heisler a jejich setkání v jediné noci. Malířka to jen skrývá mladého básníka židovského původu Jindřicha Heislera. Je jediným básníkem současné mladé generace, kterého uznává dlouholetý blízký přítel to jen výtvarník Jindřich Štýrský. Venku je tma, oni se vření v malém prostoru a v sobě příliš mnoho vzpomínek, plánů a imaginace. Ale co se stane, když dojdete až na samou hranici snu? Tak to zjistíte v sobotu 20. června od 19 hodin ve studiové scéně Švandova divadla na Smíchově. A my tu teď máme tragédii ze druhého dějství scénické hudby opery Le Villi Giacoma Pucciniho. Riccardo Sciai řídí Symfonický orchestr Berlínského rozhlasu.

Tak to byla La Tregenda ze druhého dějství ze scénické hudby opery Le Villi Giacomo Pucciniho. Riccardo Chailly řídil symfonický orchestr Berlínského rozhlasu. A vydáváme se do světa opery. Máme tu předehru k opeře Tannhäuser Richarda Wagnera. Michal Halas řídí Slovenskou filharmonii.

0: Zažijte krásu lidského hlasu. Pořiďte sobě nebo svým blízkým abonentní vstupenku na 92. sezónu Pražského filharmonického sboru na pražskyfilharmonickysbor.cz. Generálním partnerem nejstaršího českého profesionálního sboru je skupina ČES.
1: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat.
2: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic ti neudělal!
1: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
4: Aha.
3: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
4: A co SSB?
3: SSB? Co je SSB?
4: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
3: A to je nějaká nová investice?
4: To je stavební spoření od Buřinky.
3: Aha, a kde se to dá stáhnout?
4: No normálně v Georgii.
5: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz

0: Výprodej se slevou až 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
2: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
4: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
5: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90 a vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Tohle je Klasik Praha.

Dozněla třetí věta Le Jarman z koncertu C-dur Žaka Christofa Nodota. Bojan Činčič řídil Akademii Ancient Music a na Zobcovou flétnu hrála Lucie Horšť. Blíží se nám 17. hodina, v té se můžete těšit na koncert Friedricha Guldy, bude tu ruský tanec z baletu Petruška Igora Stravinského, či hudba z filmu Malé ženy Alexandra Desple a také novinka týdne, kterou je tento týden nové album Arvo Pärt Complete Symphonies. S touto hodinou se pak rozloučíme čtvrtou větou ze symfonie číslo 3 C-moll Camille Saint-Saëns. Takzvanou varhaní nám zahraje Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, které řídí Antonio Papano. Na varhany hraje Daniel Ross.

0: potleskem byl odměněn Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia a varheník Daniel Rossi, které vše řídil Antonio Pappano, a to za interpretaci varhanní symfonie Camille Saint-Saëns, symfonie číslo 3 C-moll, ze které my jsme si poslechli závěrečnou čtvrtou větu. A to těsně před 17. hodinou, ale než odstartujeme další vysílací hodinu, pojďme se podívat na nabídku Rádia Klasik Praha pro dnešní večer. V 19 hodin tu máme pořad z archivu osobností. Ivan Dlask si povídá s Adamem Plachetkou, s naším předním basbaritonistou, který se na podzim promění v ďábelského lazebníka z Fleet Street. Ve 20 hodin koncert bez smokingu s hudbou Antonia Vivaldiho a violončely. Na violončela budou hrát Julian a Jacqueline Lloyd Webber, manželský pár. A koncerty Antonia Vivaldiho. A ve 22 hodin repríza pořadu Slavná auditoria. A to s třemi festivaly, s Ostravským, Olomouckým a Krumlovským. Teď už je 17 hodin, vy posloucháte Radio Klasik Praha. Je tu Fridrich Gulda a menuet z jeho violončelového koncertu.
1: Spát, spát, já nemohla bych spát, mě v hlavě znějí tóny kouzelné.
2: Tak pojďme ty kouzelné tóny poslouchat na Radio Klasik Praha společně. Zdraví vás Mirka Časarová.

Poslouchali jsme menuet z koncertu pro violončelo a dechový orchestr Friedricha Guldy. Rafael Merlin řídil Le Force Majeure, na violončelo hrál Edgar Moreau. Beatrice Rana nám teď zahraje ruský tanec z baletu Petruška Igora Stravinského.

0: Tak to byl ruský tanec z baletu Petruška Igora Stravinského v transkripci pro klavírní solo samotného autora. Na klavír nám hrála Beatrice Rána. Před námi je teď novinka týdne.
1: Novinka týdne.
2: Nejnovější nahrávky z klasiky na Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: Loni oslavil 90. narozeniny estonský hudební skladatel Arvo Pärt, který se pravidelně umísťuje na předních místech žebříčků nejuváděnějších žijících skladatelů klasické hudby. Ačkoliv suverénně nejčastěji se na pódia dostávají jeho skladby pro pěvecké sbory, případně komorní hudba, Pärt je též autorem 4 symfonií. Na nové album Arvo Pärt Complete Symphonies, které vyšlo koncem dubna u britského vydavatelství Chandos, tyto symfonie natočil islandský symfonický orchestr spolu se svou finskou šéfdirigentkou Evou Ollikainen. Pärtovy symfonie dobře ilustrují vývoj skladatelova kompozičního stylu. Symfonie číslo 1 polyfonní z roku 1963 je inspirována kontrapunktickými technikami. Tragicky působící symfonie číslo 2 z roku 1966 zase využívá technik serialismu. Symfonie číslo 3 z roku 1971, která je naopak optimistického vyznění, prý pro skladatele konečně znamenala nalezení vlastního hudebního jazyka. Věnoval je dirigentovi Neme Järvimu. Poslední symfonie číslo 4 Los Angeleskou pak napsal Pärt až o několik desítek let později, v roce 2008, a to na objednávku Los Angeleské filharmonie. V tomto díle již pracuje se svou originální kompoziční technikou tintinabuly, tedy zvony, a to ve velkém orchestrálním měřítku. Právě z této symfonie číslo 4 si poslechneme třetí větu jako hudební ukázku. Islandské symfoniky diriguje Eva Ollikainen.

Tak to byla třetí věta ze symfonie číslo 4 Arvo Pärta. Takzvanou Los Angeleskou jsme poslouchali v nahrávce islandských symfoniků, které dirigovala Eva Ollikainen. Ukázka pak byla z jejich nového alba, kam natočili všechny 4 symfonie Arvo Pärta. My jsme ji představili jako novinku týdne. A teď tu máme hudbu z filmu Grety Gerwig z roku 2019, adaptaci slavného romantického románu o 4 sestrách od spisovatelky Louise May Alcottové z roku 1869, Malé ženy. Za hudbu k tomuto filmu byl Alexander Despla nominovaný na Oscara Zlatý globus nebo také cenu BAFTA.

0: Klasik Praha.
1: 25. ročník festivalu Lípa muzika, který každoročně na podzim rozeznívá hudbou pozoruhodná místa na Českolipsku a v okolí, bude tentokrát na téma žena. O pestré náplni letošního ročníku budeme mluvit v příštím pořadu Hudba v miléniu s ředitelem festivalu Martinem Prokešem a uměleckou garantkou programu Janou Semerádovou. K poslechu premiéry v úterý 16. června od 19. hodin vás zve Ondřej Fischer.
0: Hudba v miléniu.
2: O klasice v 21. století.
3: Ekonomie nejsou jen čísla, jsou to příběhy, hodnoty a rozhodnutí. Tomáš Sedláček v rozhovoru s názvem Zavři oči a podívej se odhaluje, co stojí za světem peněz i lidských vztahů. Upřímně, s nadhledem a v souvislostech, které překvapí. Novou knihu Tomáše Sedláčka si můžete koupit na palmknihy.cz.
4: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
5: V tom musí být celá liška.
6: A takže je. Nabíjí mi koloběžku.
7: Má mě auto.
8: I tramvaje, co mě vozí do školy.
9: No jasně,
10: všechno u nás doma.
11: I moje hračky.
12: Děkuju.
13: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
14: Jsme energie tohoto města.
15: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
16: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lamy máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
15: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
17: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
18: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou aku zahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
19: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
20: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
21: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
20: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
21: Co si vezmu na sebe?
20: Zalando.
2: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Poslouchali jsme píseň z cyklu Cigánské melodie Antonína Dvořáka, Když mě stará matka, píseň, která zněla v úpravě pro trubku a orchestr. Soma Dinmie řídí PKF Prague Philharmonia a na trubku hrál Gábor Boldocky. Švandovo divadlo zve na původní českou hru Hadry, kosti, kůže. 20 let soužití Vladimíra Holana a Jana Wericha ve vile na Kampě, ve zdánlivém ostrově svobody v porivech dějin. V přízemí takzvaný černý anděl poezie Vladimír Holan, v patře národní klaun i národní rabín Jan Werich. Příliš slov k živým i mlčení z přízraky, bujaré večírky i nejniternější modlitby. 3 kolmé metry, to byla tehdy vzdálenost z jednoho pólu české kultury na druhý. Hra Pavla Jurdy nahlíží na legendy české kultury v jejich střetech i samotách. A kdy? V úterý 16. června od 19 hodin ve studiové scéně Švandova divadla na Smíchově. Česká hra Hadry, kosti, kůže. A my tu teď máme pochodovou píseň z díla, které nese název Dvě písně beze slov Gustava Holsta. Andrew Menzi řídí Liverpoolskou královskou filharmonii.

Dvě písně beze slov napsal anglický skladatel Gustav Holst v roce 1906 a věnoval je svému příteli Ralphu von Williamsovi. Jehož úpravy lidových písní jejich styl také připomíná. My jsme poslouchali píseň s pořadovým číslem 2, Marching Song, tedy pochodová píseň. A to v nahrávce Liverpoolské královské filharmonie, kterou řídil Andrew Menzies. Další skladbou je první věta z koncertu číslo 3 C-dur pro klavír a orchestr Sergeje Prokofjeva. Jiří Bělohlávek řídí Českou filharmonii, na klavír hraje Boris Krajný.

Poslouchali jsme první větu z koncertu číslo 3 C-dur pro klavír a orchestr Sergeje Prokofjeva. Jiří Bělohlávek řídil Českou filharmonii, na klavír hrál Boris Krajný. Teď tu máme Antonia Rossettiho, čtvrtou finální větu z jeho symfonie S-dur. Georg Mais řídí Litevský komorní orchestr Vilnius.

0: Klasik Praha.
1: Hudební skladatel, houslista, muzikolog a hlavní dirigent orchestru Královského divadla v Kodani, Johan Svensson. K jeho nejznámějším dílům patří skladby inspirované rodným Norskem. Letošní 115. výročí jeho úmrtí připomeneme v dalším pořadu s premiérou tento pátek v 19 hodin. Na Klasik Praha se na vás těší Martina Klausová.
2: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
3: S jarem se probudila svěžest.
4: V Amorínu vás přeneseme do Itálie s naším řemeslným gelato. Sametově krémovým a jemně tvarovaným do květiny.
3: Ochutnejte intenzivní chuť našich ovocných sorbetů nebo osvěžující a neodolatelné ledové nápoje.
4: Dopřejte si jarní eleganci s pravým italským gelato.
3: Amorino. Umění italského gelata.
5: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
6: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
7: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
8: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz
9: 14 slevových kupónů v Tetě. Ušetřete z kupóny, které platí na značky Ariel, Pampers, Nivea, Jar, Gliss a další. Zlevněte si své nákupy o stovky korun. Kupóny platí i na produkty v akci. Více na tetadrogerie.cz.
10: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
11: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
12: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
13: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
12: Čerstvé jako z Kauflandu.
14: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
2: Klasik Praha.
0: Klasik Praha.

Poslouchali jsme selský valčík, druhou větu ze čtyř charakteristických valčíků Samuel Coleridge Taylora, afrobritského skladatele, který usiloval o propojení tradice klasické hudby s africkou a afroamerickou hudbou. Na housle hrála Maya Migap, na klavír Matthew Shalhorn. Před poslední skladbou, před dnešními posledními zprávami, bude, jak vám pravím, pane Kmotře, terčec opery Prodaná nevěsta Bedřicha Smetany.

0: To byl terčet z prvního dějství opery Prodaná nevěsta Bedřicha Smetany. Zdeněk Košler řídil Českou filharmonii a zpívali Jindřich Jindrák, Marie Vesela a Richard Novák. Je tu 18 hodin a na Rádiu Klasik Praha jsou dnešní poslední zprávy.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Na půdě Evropské unie se diskutuje, zda by bylo možné urychlit cestu Ukrajiny ke členství. Objevuje se například návrh, který by umožnil hlubší zapojení do evropských struktur, ale bez plných hlasovacích práv. Ukrajina ho však odmítá. V Anglii letos na spalničky zemřely již dvě děti, oznámila ve čtvrtek agentura Spojeného království pro zdravotní bezpečnost. Za jediný kalendářní rok této chorobě v Anglii a Walesu dvě děti podlehly naposledy v roce 2018. Agentura dále uvedla, že za poslední dva týdny přibylo více než 100 nových případů onemocnění. Rodiče proto vyzvala, aby své děti dávali očkovat. Na Slovensku mění pravidla ohledně řidičských průkazů. Na základě rozhodnutí parlamentu bude možné na Slovensku získat řidičský průkaz skupiny B pouze s ukončeným základním vzděláním. Ani přihlášení do autoškoly nebude možné bez ukončení základní školy. Evropská kosmická agentura doporučila družicovou misi Plasma Observatory jako hlavního kandidáta na vědeckou misi střední velikosti, která by měla odstartovat v roce 2037. Mezinárodní projekt s významnou tuzemskou účastí, zaměřený na výzkum kosmického plazmatu v okolí Země, uspěl v konkurenci několika desítek návrhů. Může to pomoci lépe porozumět i vzniku polárních září a kosmickému počasí. Zítra v pátek 12. června uvede Národní divadlo v Brně na prknech Janáčkova divadla premiéru nové inscenace operety Netopír Johana Strause mladšího. Velkolepý hudební večírek proběhne pod taktovkou dirigenta Ondreje Olose. Režie se ujal Vojtěch Orenič. V hlavních rolích se představí Aleš Bryscein, Richard Samek, Daniela Straková či Veronika Rovná. A jaké bude zítra počasí? V Čechách bude oblačno až zataženo, od západu místy občasný déšť, převážně slabé intenzity, na horách srážky četnější. Na Moravě a ve Slezsku zpočátku skoro jasno až polojasno, postupně od západu přibývání oblačnosti a odpoledne ojediněle přehánky. Nejvyšší denní teploty 13 až 18 stupňů. Tak to byly dnešní poslední zprávy, teď tu máme smyčcový kvartet Josefa Haydna.
1: Jsme Klasik Praha.

Poslouchali jsme druhou větu, nádherné Adagio Cantabile ze smyčcového kvartetu číslo 24 A-dur Josefa Haydna. Hrál nám soubor Katior Mozaik. Je 9 minut po 18. hodině a teď tu máme nekončící skladbu Moto Perpetuo Nicoli Paganiniho.

Moto Perpetuo od Nicoli Paganiniho, skladba původně napsaná pro housle v virtuózním podání trumpetisty Sergeje Nakariakova a klavíristy Alexandra Markoviče. Blížíme se ke noci, tak tu máme Kašpara noci, klavírní cyklus Maurice Ravela, ze kterého zazní druhá věta Šibenice. Na klavír hraje Marta Archerič.

To byla Šibenice, druhá věta z klavírního cyklu Kašpar noci Maurice Ravela. Na klavír hrála Marta Archerič. Je 10 minut před 6:30 a to je pravý čas pro třetí finální větu z koncertu pro housle a orchestr D-dur Ericha Wolfganga Korngolda. Jiří Kout řídí symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK. Na housle hraje Pavel Šporcel.

0: Velkým potleskem skončila produkce koncertu pro housle a orchestr D-dur Ericha Wolfganga Korngolda. My jsme poslouchali třetí finální větu, a to v nahrávce Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK, který řídil Jiří Kout. Na housle hrál Pavel Šporcl. Za malou chvíli tu už máme hudbu z filmu Poslední Mohikán Trevora Jonese.
1: Klasik Praha.
2: Lev Oborin, Mauricio Pollini, Marta Argerič. To jsou jen namátkou jména některých laureátů mezinárodní klavírní soutěže Friderika Chopina. Jaká je historie tohoto prestižního klání a co stálo na jeho počátku?
1: Slavná auditoria.
3: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
2: Více se dozvíte v dalším díle pořadu Slavná auditoria v premiéře v pondělí od 19 hodin.
3: Při prodeji nemovitosti rozhodují detaily. Správně nastavená cena, kvalitní prezentace a zkušenost, která dokáže celý prodej dovést k nejlepšímu výsledku. Makléři Century 21 patří mezi nejlépe připravené odborníky na trhu a stojí za nimi 50 let zkušeností světové značky. Řešíte prodej nemovitosti? Jsme tu pro vás. Century 21.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Potisk dárky, Bilabil, CZ.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
7: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
8: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
9: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenýto, no jistě. Kamenýto.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenýto.cz vám zlepší náladu.
10: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
11: Zábava vlny tobogány.
12: Co vás čeká?
11: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
12: Plno tobogánů a skluzovek.
11: Tak všichni rychle do plavek.
12: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
11: Relax, drinky, animace.
12: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
11: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
10: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
5: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, trička, Bilabil, CZ.
3: Jsme Klasik Praha.

Poslední Mohikán, film z roku 1992, jedna z filmových adaptací stejnojmenného klasického románu spisovatele Jamesa Fenimora Coopera z roku 1826. Poslouchali jsme hudbu Trevora Jonese, jeho afrického skladatele filmové hudby, který působí převážně v Británii, a nahráli Orchestr Philharmonic de Strasbourg, vše řídil Marco Letonia. A teď tu máme odzemek ze slovanských tanců Antonína Dvořáka.

Poslouchali jsme Odzemek, první z druhé řady slovanských tanců Antonína Dvořáka. Simon Rattle řídil Českou filharmonii. A teď tu máme sousedskou z baletu Třírohý klobouk Manuela de Falli. Eduardo Matta pod jeho taktovkou hraje Dalaský symfonický orchestr.

Dozdělaná sousedská ze svity baletu Třírohý klobouk Manuela de Falli. Eduardo Mata řídil Dalaský symfonický orchestr. Chi vuol che il cor gioiosca, kdo chce, aby se srdce radovalo, tak se ptá kontratenorista v předposlední skladbě dnešního podvečerního vysílání. Jakub Josef Orlinsky interpretuje skladbu Paola Pietra Capelliniho.

To byla píseň Tarantela od Paola Pietra Capelliniho, neznámého římského skladatele z poloviny 17. století, kterou zpíval kontratenorista Jakub Josef Orlinsky a hrál soubor El Pomodoro. Poslední skladbou v podvečerním vysílání je pak třetí věta z houslového koncertu D-dur Petra Iljiče Čajkovského. Eugene Ormandy řídí Filadelfský orchestr a na housle hraje Itzhak Perlman. Poslední skladba, kterou jsem vám dnes mohla ohlásit, přeji vám krásný večer. Mirka Časarová se s vámi loučí.

0: teď pozor! Extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
1: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete, a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
2: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
4: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A

0: U jako zlato, portál jako brána k bezpečí. A u portál.cz.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
2: Třikrát zelená smažák. Říkaj!
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
5: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: Posloucháte Klasik Praha.
10: Z archivu osobností.
9: Co poslouchají slavní.

0: Vítejte při poslechu dalšího pořadu z archivu osobností. Za chviličku přivítám milé hosta, který už zpíval v našem pořadu, a to úvodní píseň Daniela z operety Veselá vdova France Lehára. Zdravím Adama Plachetku. Dobrý den, Adame.
1: Dobrý den.
0: Já jsem rád, že jste zase přišel, a my si budeme povídat dneska o různých žánrech vlastně, které vy jste samozřejmě schopen zpívat na jevištích. Tak tohle byla opereta. Možná prozradíme dopředu, z čeho jsme vybírali. Už jste mi říkal do telefonu, že žádné CDčko nevyšlo, i když jedno se chystá, k tomu taky se dostaneme. Tak jak je to s tím vydáváním CD?
1: No, je to tak, že já se po vzoru Woodyho Allena snažím dělat jedno CDčko ročně, a vlastně zrovna ty operety, což byl projekt, který původně jsme plánovali, protože mám pocit, že je hezké mít něco nového na podzim, aby případně kdo chce nebo kdo je zvyklý kupovat svým blízkým třeba něco pod stromeček v tom smyslu, tak aby měl něco nového na repertoáru. Ale vzhledem k tomu, že vydavatelství to chtělo synchronizovat i s velkým koncertem v aréně, na kterém jsme byli s Kačkou oba, tak jsme posunuli vlastně vydání už na leden místo toho běžného září, října, a tím pádem vlastně po dlouhé době vyšly ty večerní písně, ke kterým se myslím ještě taky dostaneme, které jsme s Davidem Švecem natáčeli k Roku české hudby, tak ty vyšly na podzim 24 a následně vlastně hned v lednu 25 jsme vydali operety, a tím pádem máme teď trošku vákuum a budeme čekat až do letošního podzima, kdy se, to už asi můžu prozradit, podíváme v doprovodu Melody Makers na americké Vánoce.
0: Tak tomu se ještě dostaneme trošku podrobněji. Ano, jak jste říkal, vybíráme teda jednak z večerních písní Antonína Dvořáka, to bude později v našem pořadu. Teď teda vybíráme z operet Gala, myslím, že se jmenuje to CDčko. A to poslední, ze kterého uslyšíme nahrávky, bude CD, které se jmenuje Moliéry.
1: Ano, to byla taková zkratka Mozarta Salieriho pro projekt už mnoho let vlastně, teďka starý se dá říct. V pandemii jsme ho natáčeli s Ensemble Barok, s Romanem Válkem, a byla to kombinace vlastně známých árií Mozarta a méně známých árií Salieriho. Chtěli jsme vlastně dát vyznít srovnání a vrátit se k Schaeferově hře nebo potažmo k Formanovu filmu a postavit tyhle ty dva velikány vedle sebe. A dlouho jsme to hráli na koncertech a nakonec teda pandemie nám dala prostor i to natočit na disk.
0: Vy jste zmínil už interprety jednoho toho CDčka, tak já ještě jsem zapomněl doplnit, že v té první ukázce Symfonický orchestr Českého rozhlasu v Praze řídil Robert Jindra. A protože tady máme další hudební ukázku z této nahrávky, tak teď si trošku představíme vaši rodinu, ale on každý ví, že vaší manželkou je Kateřina teda Plachetková, to má si v občance.
1: Ale to nikde neříkáme.
0: Ale to nikde neříkáme, takže Kateřina Kněžíková samozřejmě. A dostanete se někdy spolu na jeviště, kromě do těch nahrávacích míst?
1: Tak zrovna s tímhle projektem operetním už jsme absolvovali vlastně dva turnusy, dvě série koncertů, a teď si nejsem jistý, ale mám pocit, že se ještě jedna chystá někdy v příští sezóně.
0: Kterou byste natočili spolu?
1: Ne, my koncerty toho operetního programu, který už natočený je. A společné nahrávky, my jsme teď vlastně zjistili, že máme za poslední rok všechny nahrávky společné, že vlastně nám vyšel tenhle ten komplet operet, vyšla Mahlerova 8. symfonie v kompletu Mahlerovských symfonií s Českou filharmonií, vyšly dvě vdovy se Sočerem a s Robertem taky, a chystá se vydání Smetanovy Libuše.
0: A jinak vy bydlíte stále, teda byl jste v Rakousku ve Vídni, tuším.
1: Ano, já vlastně během pandemie, když bylo těžké cestovat, tak jsme se přesunuli, nebo já jsem se hlavně přesunul zpátky do domoviny, a teď jsme zakotveni doma v Praze a jsme tomu rádi.
0: Odpočinete si trošku, ale přitom i potěšíte české posluchače a moravské.
1: Ano.
0: A o tom budeme ještě hovořit. Tak si pustíme teď jednu ukázku právě taky z operety France Lehára Veselá vdova. Bude to arie, která se jmenuje Lippen Schweigen. Víme, jak se to překládá?
1: No, vlastně nevím. Já to znám jenom ten originální
0: název
1: a ten i zazní.
0: Jasně, a budete zpívat spolu se svou paní.

0: Teď jste měli možnost tedy slyšet manželský pár a na jevišti kolegy, v tomto případě v operetě France Lehára, Veselá vdova, Lippen Schweigen se to jmenovalo a zase teda Socher řídil Robert Jindra, protože se jednalo o stejnou nahrávku. No a teď jsme se teda zabývali operetou, přejdeme za chviličku už na jiný žánr. Abych na to nezapomněl, tak tady vás bude doprovázet na klavír, pokud se nepletu, David Švec.
1: Ano, je to tak.
0: Je to tak, který taky byl kdysi tady ve studiu, taky manžel operní režisérky. A my se budeme zabývat tedy taky písňovou tvorbou. Tak jaký je váš vztah k písňové tvorbě? Asi to musí být zajímavé odběhnout do té opery.
1: Můj vztah k písni je vřelý, bohužel po něm není taková poptávka jako pár dekád zpátky. Takže se ho snažíme ideálně na recitálech vždycky pořadatelům trošku vnucovat, že hlavně když hrajeme s Davidem, tak děláváme první půlku písňovou, druhou půlku operní ideálně, aby aspoň něco z těch písní zaznělo, protože jsou nádherné, ten repertoár je obrovský. Je škoda, že se k posluchačům tak často nedostane jako v minulosti. A vlastně tohle to je projekt, který tak trochu, musím říct, je víc vlastně z Davidovy hlavy než z mojí, že ta původní myšlenka přišla, když jsme se bavili o tom, co by se dalo podniknout. Tak David říkal, že našel až nečekaně hodně věcí s večerní tématikou. Tak jsme zašli do knihovny a vzali jsme si všechny možné noty, kterých opravdu je mnoho, na zkušebnu. Přehráli jsme si vždycky části těch cyklů a zjistili jsme, že dramaturgicky vlastně krásně drží, že tři skladatelé zhudebnili Hálkovi přímo večerní písně. Tedy Smetana, Dvořák a Fibich. Ty Fibichovi bych řekl, že možná jsou i jako nejzajímavější, asi i tím, že člověk dopředu neznal. Ale vlastně každý ten pohled je úplně jiný a všechny jsou originální. A ještě jako bonus jsme k tomu našli Sukovu, která mám pocit, že nás čeká zrovna teď. Noc byla krásná, což vlastně on využil jednu báseň z těch večerních písní do svého cyklu, který jinak ještě obsahoval jiné básníky, jiné libretisty.
0: Tak si pojďme teď poslechnout právě tu ukázku od Josefa Suka. David Švec hraje, Adam Plachetka zpívá. Noc byla krásná.

0: Noc byla krásná od Josefa Suka, teď zpíval Adam Plachetka ze klavírního doprovodu Davida Švece zase z dalšího CDčka, který je tentokrát CDčkem hudbou písňovou, komorní tvorbou. No to mě přivádí na myšlenku, že většinou já už začínám mít trošku problémy, když si zvu hosta do studia, říkám mu, přineste něco sebou, co teda máte rád, a on mi každý říká, že poslouchá hudbu jenom ze streamu. Ale vy vydáváte i teda klasická CDčka.
1: My se toho zatím držíme, je otázka, jak dlouho ten trend ještě udržíme, ale je pravda, že strašná spousta hudby už se dneska odehrává, nebo řekl bych většina, v softwarové podobě, v internetovém prostoru. A za mě je to škoda, sice sám teda musím říct, že byl jsem toho militantním odpůrcem, teď jsem tomu už sám trošku podlehl, protože musím uznat, že je to pohodlné a že když si prostě v autě nebo někde takhle můžete najít to, co zrovna hledáte, tak jako má něco do sebe. Na druhou stranu jsme v posledních letech obnovili doma gramofon a pořádný CDčkový přehrávač. A já jsem a asi budu vždycky už dinosaurus a držím se toho, co se dá vzít do ruky.
0: No akorát vím, že jako bonus někdo si vydává taky tu černou šelakovou desku.
1: Ano, tu jsme zatím dělali jenom vlastně na Nebe na zemi, projekt s Ondřejem Havelkou z Melody Makers, a mysleli jsme, že uděláme limitku, nevím, 100 kusů, protože jsem si myslel, že se to nebude moc prodávat, a vlastně nevím, jestli se dá říct, že to je jedna ku jedné, ale mám pocit, že se jich prodává vlastně skoro stejně jako CDček, ač teda samozřejmě finančně se to pohybuje jinde, ale lidé si rádi připlatí za kvalitu a ten zážitek z poslechu desky je prostě ještě úplně jiný, než jenom dát CDčko do přístroje.
0: Je to přesně tak, my si nakonec té desky, nebude to teda z černé desky, ale taky poslechneme časem ukázku. Tak my se teďko dostáváme už k opernímu dílu, to je zase další a vlastně asi nejdůležitější, spíš nejčastější.
1: Nejčastější a nejdůležitější, ale jako vlastně to je prostě moje práce tečka, zároveň si rád tu práci zpestřuju a plním si, vlastně tomu nemůžu říkat sny, protože sen je to, co dělám doopravdy, ta opera, ale baví mě i jiné žánry a mám pocit, že už jsem si odpracoval dost toho svého poctivého na to, abych teď si mohl občas někam odskočit a lidi neměli pocit, že to už v klasice nejde, tak hledám alternativu, ale jenom prostě, že je to taková moje zábava.
0: No jako operní ukázku jsme vybrali takovou kratoučkou záležitost, ale velmi populární od Wolfganga Amadea Mozarta. Tu, u nás se tomu říká šampaňská árie nebo nějak tak z opery Don Giovanni. Una grapessa fa preparar, se trovi piazza qualche...

0: Czech Ensemble Barok Orchestra s Romanem Válkem. Teď hráli a Adam Plachetka zpíval šampaňskou árii z Mozartovy opery Don Giovanni. Jak už jsme si řekli, tak opera je to hlavní, nejenom tedy vystupování v opeře doma, k čemu se dostanu za chviličku, ale vy jste, no není to vlastně tak dlouho, měl velký úspěch v roli Escamillea v opeře Carmen, George Bizeta v metropolitní opeře v New Yorku. Kritiky o tom nakonec taky svědčí. No, mimochodem, dáte na kritiky?
1: Já je už docela dlouho vůbec nečtu, takže než vyložně mi někdo nepodstrčí. Já mám pocit, že mi kritika nikdy práci nepřinesla, ani mě práci nestála.
0: No, takže tak.
1: A já věřím tomu, ne, že bych chtěl kritiky zatracovat. Dobře napsaná, fundovaná kritika je důležitá a vlastně bych se jí rád držel, ale bohužel v dnešním uspěchaném světě, kde i v novinové články mají málo prostoru a častěji naopak, třeba blogy musí dávat prostor i ne vlastně prvoplánově kritikům, protože je potřeba psát v tom případě zase naopak hodně materiálu a musí ho pokrývat, kdo má zrovna čas. Mm-hmm. Tak vlastně nevím, kdy jsem naposled četl kritiku, ze které já bych si osobně mohl něco odnést a něco zlepšovat, takže jsem to tak nějak jako vzdal a myslím si, že člověk určitě je důležité, aby nestratil kontakt s realitou a aby se neopájil pocitem vlastní dokonalosti, ale myslím si, že buď kolegové nebo blízcí nebo spolupracovníci prostě, kteří nějaký ten konkrétní projekt připravují, k tomu asi mají konstruktivně více co říci než
0: určitě
1: dva odstavce v novinách.
0: Určitě, ale tohle byly teda pochvalné kritiky. Musím říct, ve všech stránkách, které jsem četl, ale jak se vám líbilo to nastudování?
1: Na studování se mi moc líbilo hudební, režie byla velmi moderní a nevím, jestli úplně nejšťastnější, zároveň nebyla z těch, na které by člověk ve špatném dlouho vzpomínal, takže spíš bych řekl, že na studování tak jako neutrálně, ač bych si to dovedl představit klasičtěji, a hudebně vlastně poprvé jsem se potkal s Fabianem Gabelem, francouzským dirigentem, který mě teda, musím říct, od první zkoušky nadchnul, což se nestává příliš často a padli jsme si do noty i osobně, takže jsme si to užili, myslím, že úspěšně po hudební i nehudební stránce.
0: No a mimochodem, já jsem viděl obrázek na té motorce, to jste tam jezdil vy?
1: No, na té jsem seděl, nejezdil, protože vlastně ta inscenace se od premiéry měnila, protože byla příliš komplikovaná a asi nebezpečná. Nevím vlastně, jaký byl ten důvod zatím, ale každopádně se tam hýbalo hodně vozidel a vlastně Escamillo přijížděl v autě, různě ti podloudníci, jak se říká, ty pašeráci taky jezdili kamionem a v pick-up v tracích a prostě tohle všechno se už na ten náš revival poškrtalo a bylo to tak jako velmi zvláštní, že mi dali motorku, ale ta motorka nesměla jezdit, takže
0: stále
1: vlastně já jsem přišel na jeviště, za mnou přitlačili motorku a pak zase za mnou odtlačili motorku, která bych řekl, že tam tím pádem ani skoro nemusela být, ale to není moje pole expertízy.
0: Já jasně, to já jenom, že to byla taková zajímavost, že jsem si toho všimnul. Já nevím, já mám pocit, že to bylo v kinech taky.
1: Určitě byla ta inscenace v kinech, když byla nová a mám pocit, že my jsme byli třetí provedení, takže nás samozřejmě teďka roky nedávali, protože to je příliš čerstvé a mám pocit, že zhruba dva roky zpátky někdy.
0: A to bylo jedno představení jenom?
1: Ne, 8 nebo 9.
0: 8 nebo 9 představení, ale už teda se tam nebudete vracet zase do stejné role.
1: Teď tady ne, tady na to ne.
0: Tady na to ne. Dobře, tak my jsme teďko u opery a tak si poslechneme další operní ukázku. Jako v tom prvním případě bude zase hrát Czech Ensemble Barok s Romanem Válkem a bude to ukázka zase z toho CDčka, které se jmenuje teda Molière, jak jsme o něm tady hovořili, a bude se hrát Salieri teď.
1: Ano, přesně, abychom byli féroví. A bude to Falstaff, který hrál se, když jsem byl na škole, tak se hrál, myslím, v Českých Budějovicích, ale je to opera, kterou málo kdo zná a zrovna ta árie je hrozně pěkná. Myslím si, že dokazuje, že Salieri nemusel být ten závistivý stařec, ale mohl si užívat svoje dílo.

0: Takže Salieri, ano, Antonio Salieri, opera Falstaff a árie, kterou zaspíval z této opery můj dnešní host Adam Plachetka. No a protože ještě budeme poslouchat další hudbu, tak se musím taky dál ptát. A jsme u té opery. Nedávno jste vystoupil v roli Votana, což je teda bůh, takže to byla hezká role. To je, myslím, on je ve všech částech Prstená, Nibelungova, ale tohle bylo Zlatorýna.
1: Bylo to Zlatorýna, Votan je v prvních třech a pak vlastně...
0: Teda v prvních třech,
1: pak už v Soumraku se neobjeví, ale já jsem i původně, i v době, kdy se ještě plánoval celý ring v Praze, tak jsem stejně chtěl zpívat jenom toho prvního, protože vlastně Votan ve Zlatu je hlasově velmi odlišný od Votana ve Valkýře a Siegfriedovi. A na to mám pocit, že ještě čas mám, ale musím teda říct, že jsem byl velmi mile překvapen, hlavně potom při těch pozdějších představení, kdy už si ta role jako více sedla, více jsem si ji naspíval, takže se mi zpívala až vlastně nečekaně pohodlně a věřím, že to byl krok správným směrem. Nechci tuhle cestu uspěchat, ale myslím si, že pomalu na tenhle typ repertoáru přichází čas.
0: Dobře, takže to byla opera, o které jsme teď hovořili a máme vlastně téměř probrané všechny žánry. Co se týká koncertů, na jeden se připravujete, to řekneme asi na konci, aby si to posluchači zapamatovali, ale byly nějaké koncerty v poslední době, kdy jste třeba zpíval na jevišti?
1: No, s Kačkou jsme absolvovali několik koncertů právě těch operet. Mm-hmm. Jinak průběžně... hledat, co teď relativně čerstvě mám v paměti návštěvu Mariánských lázní, kde se zahajovala lázeňská sezona, kde teda musím říct, že jsem tam byl naposled jako dítě a to město mě strašně mile překvapilo a všichni byli neuvěřitelně milí a krásně se o nás starali, takže to byl fajn zážitek, vlastně s celou rodinou jsme si mohli udělat výlet a jinak tak jako běžně bych řekl recitály v normálním režimu. Teď v červnu mě čeká krátký výlet do Budapešti na Sedláka Kavalíra, takové polokoncertní provedení open air na ostrově tam místním. A následně 21. června recitál na Kampě v rámci jejich letní sezóny. Tam je to taky hrozně fajn prostředí a je to vždycky takový průřez vším možným, že se toho nemusí bát ani posluchači, co normálně na klasiku nechodí, protože většinou právě začínáme písněmi a přes árie se dostaneme až k lehčím žánrům a je to tak jako příjemně, není to improvizovaná zábava, ale vlastně vždycky s Davidem si relativně na poslední chvíli říkáme, co teda chceme zahrát, na co máme náladu, protože Kampa netiskne, mám pocit, programy a já tím večerem zároveň provázím i jako moderátor, takže je tam velký prostor pro změny a už jsme tam hráli dvakrát a vždycky jsem si to strašně užil, protože je to takový neformální projekt a prostě pohodová atmosféra u řeky.
0: Existuje taky projekt Nebe na zemi, to je další z takových populárnějších projektů s Ondřejem Havelkou a jeho Melody Makers. To pokračuje dál ještě?
1: No, to pokračuje, čeká nás několik koncertů v létě a v srpnu by měl být, nevím teda, jestli to tak opravdu dopadne, protože nikdy neříkej nikdy, ale je v plánu na konci srpna v Obecním domě poslední provedení, takže poté, co já ani nevím, kolikrát jsme to hráli, ale myslím si, že se už musíme blížit 30 provedením, tak po vlastně dvou letech, kdy jsme s tím jezdili všude možně, se to pomalu chýlí ke konci, ale protože jsem si s kluky z kapely padl hrozně hezky do noty, tak jsem se s nimi nechtěl loučit a Ondřej byl natolik laskav, že mi je propůjčil. Takže už máme natočeno, teď se to zrovna stříhá a chystá se právě to, co jsem zmiňoval na začátku, ty americké Vánoce, tak jako inspirace Sinatrou, Andy Williamsem, Pearl Leaves a spousta těch jakoby klasických swingových kolet z amerického prostředí a budeme vydávat někdy na podzim CDčko a v listopadu a v prosinci nás čeká hned několik koncertů, vrcholem bude pražská Lucerna.
0: Tak jsme to řekli dost, ale máte webové stránky, kde to je přesně krásně vypsané www.adamplachetka.com, ale ne CZ, takže tam se můžete podívat. na jednotlivá vystoupení Adama Plachetky, který budete štědrý i k českému publiku. A ještě se k tomu vrátíme, ale teď si poslechneme právě Melody Makers a vás v nebi na zemi.

0: Adam Plachetka je dál ještě mým hostem na chviličku, už jenom čas se krátí v našem studiu a my jsme teď poslouchali další skladbu Nebe na zemi s Melody Makers Ondřeje Havelky. No teď se dostáváme, jo, mimochodem, když jsme mluvili o těch chystaných věcech, tak vy pak jedete taky na Moravu, kde pobydete delší dobu, jsem koukal.
1: Ano, ano.
0: Do toho programu, co tam jedná?
1: Tam chystáme na Znojemském hudebním festivalu, kam se vracím často a rád, Ramovu férii Galantní světy, kde vlastně je 5 aktů a každý má jiný děj, jiné postavy. Je to inspirováno vlastně návštěvou indiánských náčelníků nebo indiány z Ameriky v Paříži, kteří tam předváděli svoje tance a svoji kulturu. Mm-hmm. A Ramo to viděl, chtěl napsat něco na to téma, takže vlastně je to teď, nechci říct špatně, protože se nepřipravuju na všech 5 těch aktů, ale něco je ze Severní Ameriky, něco je z Jižní Ameriky, něco je tuším, že z Turecka, něco z Indie a je to prostě vlastně jenom různé inspirace exotikou a je to taková velká výpravná podívaná se zpěvy a tanci.
0: A taky tančíte?
1: Taky já, no možná trochu budu muset z té první roli, ale já tam vlastně jsem ne úplně dlouhočasový, ale mám takovou velmi výraznou písničku hnedka v tom prvním díle a potom zpívám jednu postavu v posledním, takže budu mít dlouhou pauzu a bude režírovat Tomáš Pilář a dirigovat Tomáš Netopil.
0: Dobře, tak to je to, co zažijeme tady během léta třeba, ale zažijeme taky něco ve Státní opeře v Praze a to bude na podzim letošního roku. Vlastně je to, myslím, na konci září je premiéra.
1: 24. září
0: je premiéra, kterou předpokládám, budete zpívat tu první, druhou.
1: Ano, ano. Ne, 24. zpívám.
0: 24. přesně. Pak jsou další představení, to se můžou podívat naši posluchači na webové stránky Národního divadla, ale neřekli jsme co teda.
1: Bude to muzikál, netradičně na operní scéně a bude to Sweeney Todd.
0: Sweeney Todd, celý název byl Aneb Ďábelský, holič z Fleet Street. Já jsem když si ten muzikál viděl v divadle Josefa Kajetána Tyla, v nastudování tamního souboru. Viděl jste někdy něco třeba v zahraničí?
1: Neviděl jsem tenhle ten naživo. Viděl jsem záznamy a poslouchal jsem, myslím si, že snad všechny nahrávky takové ty jako oficiální, co jsou. A je to vlastně velmi, dá se říct, hluboké dílo, možná i méně prvoplánové, než se u muzikálu dá čekat. A už se na to těším, vlastně jako připravuju se zatím jenom sám a zjišťuju si okolnosti, pozadí a seznamuju se s hudbou. Takže uvidíme, jak budou vypadat zkoušky potom v tom tvůrčím procesu, kdy se sejdeme všichni, ale věřím, že se diváci mají na co těšit.
0: Sondheim Wieler, to jsou autoři tohoto muzikálu, ovšem Wieler je text a ten přebásnila do českého jazyka Hana Nováková, která ale mimochodem dělala překlad i divadlu Josefa Kajetána Tyla. Takže ten překlad už existoval.
1: Mám pocit, že ho používala i Plzeň, i Olomouc, jestli se nepletu, tenhle ten stejný překlad.
0: Tenhle ten překlad, takže tady se mohli diváci a posluchači to slyšet už dřív. Vy tenhle ten muzikál rozebíráte s mojí kolegyní Martinou Klausovou trošku blíže, v rozhovoru, který jsme pro vás připravili a buď odvysílali, anebo budeme vysílat, ale bude samozřejmě stejně tak jako tento pořad na našich webových stránkách v rubrice podcast anebo na Spotify. Jenom pro doplnění, kdybyste to nestihli si poslechnout. Sweeney, to je zajímavá postava. Viděl jste třeba film s Johnny Deppem, ten už je z roku 2007?
1: Ano, viděl jsem ho, ale upřímně podobně jako v případě Bídníku, kde taky asi spousta diváků má nejčerstvěji v paměti tu filmovou verzi s Hugh Jackmanem, tak mám pocit, že no, minimálně pro můj vkus jsou mi bližší představy nebo divadelní provedení.
0: Tak já myslím, že jsme snad probrali všecko. Na kolik reprý se chystáte vlastně, ještě se možná zeptám.
1: No to je když tak taky na tom webu, já mám pocit, že mám něco kolem 5 představení bych měl dělat já.
0: Dobře, tak se necháme to na našich posluchačů, ať se podívají na webové stránky. Adame, já moc děkuji, že jste přišel do našeho studia.
1: Děkuji za pozvání.
0: Váš čas je vzácný a taky jsem rád, že teď trávíte ten čas tady u nás v České republice a v Praze a na výletech s dětmi. A manželkou. pokud to vyjde, samozřejmě. No a co si dáme na závěr?
1: No na závěr, když jsme se bavili o muzikálu, tak Sweeneyho Todda jsem ještě netočil, uvidíme, jestli se to do budoucna změní, ale myslím, že s hororovou tématikou by mohl hezky souviset třeba Jekyll a Hyde, tak si můžeme zaspívat tu hlavní píseň z muzikálu Jekyll a Hyde, This is the Moment.
0: Tak já děkuji a hodně zdaru.
1: Díky, hezký den.

0: z archivu osobností.
1: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500

0: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
1: Třikrát zelená, smažák!
2: Říkej!
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
4: Honda přiváží žhavou

0: letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenýto, no jistě. Kamenýto.cz, dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby, zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenýto.cz vám zlepší náladu.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
4: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, bilabil, bilabil, CZ.
5: Posloucháte Klasik Praha.
6: Koncert bez smokingu vám přináší
5: Klasik Praha.
7: Dnes večer nám na Klasik Praha bude hrát slavný britský violončelista Julian Lloyd Webber a jeho manželka, rovněž čelistka, jak syn Lloyd Webber. Webbera proslavila spolupráce s nejvýznamnějšími orchestry a dirigenty světa klasické hudby. Popularitu mu jistě přinesla i jeho příslušnost ke slavné rodině. Celý svět zná především jeho bratra, autora skvělých a populárních muzikálů Andrew Lloyd Webbera. V současné době se Julian Lloyd Webber výrazně věnuje především pedagogické činnosti a je ředitelem Královské konzervatoře v Memmingenu. Jak syn absolvovala čínskou konzervatoř a poté pokračovala ve studiích na Novém Zélandě na univerzitě v Aucklandu. V roce 2007 se jak syn přistěhovala do Londýna, kde se potkala a umělecky začala spolupracovat s Julianem Lloyd Webberem. O dva roky později se stali manželi, mají společnou dceru a krom toho též řadu společných zajímavých uměleckých projektů a gramofonových nahrávek. My dnes budeme poslouchat tu z roku 2014, na níž manželé Lloyd Webberovi hrají za doprovodu Komorního orchestru Evropské unie pod taktovkou Hanse Petra Hoffmana koncerty pro dvě violončela a smyčce. Po šestici těchto koncertů z pera Antonia Vivaldiho na závěr dnešního koncertu bez smokingu pak ještě zazní Milonga mistra argentinského tanga Astora Piazzolly. Tak vám přeji krásný večer.
8: Koncert bez smokingu
6: na Klasik Praha.

0: Ladíte Klasik Praha.
1: Slavná auditoria.
0: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
2: Kdo chvíli stál, již stojí opodál, pravil klasik. A navzdory trochu archaickému jazyku, je to pravda vskutku nadčasová. Platí v životě jednotlivců, ale též týmů, které v naší zemi připravují festivaly klasické hudby. Těch je u nás naštěstí dosud až překvapivě velké množství a doufejme, že drtivá většina z nich vydrží i do budoucna. Vývoj různých projektů tohoto typu se každopádně vyplatí sledovat právě proto, co zaznělo v první větě. Zaměřme se tentokrát na tři z nich, které sice navazují na mnohaletou tradici, ale zároveň jakoby z různých důvodů stanuli na pomyslné startovní čáře a zabývali se inovacemi. Proč, o co se jedná a jak vypadá jejich svého druhu staronová tvář? Budiš tématem tohoto pořadu. O které festivaly se tedy jedná konkrétně? Zásadní změnou letos prochází jeden z největších v naší zemi, i když to z Prahy na dálku často nedoceňujeme. A tím je Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka v Ostravě s přesahem do celého Moravskoslezského kraje. Jsme-li už na Moravě, ještě tam zůstaňme. Ale přesuneme se jižním směrem na Žírnou Hanou, kde se k překvapení mnohých podařilo cosi nesnadného. Nastartovat znovu akci, s níž se před časem z různých příčin přestalo. Zdá se však, že festival Dvořákova Olomouc stojí za resuscitaci. No a nakonec se vraťme do Čech, abychom si vyhodnotili, jakým směrem se ubírá někdejší Mezinárodní hudební festival Český Krumlov, nazývaný teď stručně a výmluvně Festival Krumlov. K nové paní ředitelce, která se své práce ujala nedávno, totiž čerstvě přibyly v týmu dvě osobnosti, které mají s pořádáním koncertů ohromnou zkušenost. Zda se to projevuje už nyní, se pokusíme zjistit. Postupujme v našem přehledu chronologicky. Dvořákova Olomouc právě vrcholí.

A jedním z vystupujících je i nedávno jmenovaný ředitel Pražské konzervatoře, klavírní virtuóz Ivo Kahánek. A tak na úvod dnešního pořadu zazní Scherzo es dur Friderika Chopina, které zahraje právě Ivo Kahánek.

Přidanou hodnotou Kahánkova olomouckého vystoupení byly dvě okolnosti. První stačí okomentovat stručně. Slavnostní dvorana arcibiskupského paláce, kde se koncert konal, je skvostem jak díky vzhledu, tak historii. Druhý aspekt zaslouží podrobnější zmínku. Večer, uskutečněný v rámci festivalu Dvořákova Olomouc, se konal pod názvem Souhra generací a svým výkonem ho ozvláštnila mladá a velmi nadějná klavíristka Eliška Tkadlčíková. Právě letos si na konto připsala skvělý a zároveň svým způsobem smutný úspěch. Vysvětlím. Do klavírní soutěže Pražského jara postoupilo z předkola 42 mladých interpretů. Mezi nimi, a teď poslouchejte, 25 Korejců, 11 Číňanů, 3 Japonci a tak dále. A pouze dva soutěžící z Evropy. Spolu s mladým Němcem právě Eliška Tkadlčíková. Není taková bilance zároveň úžasná i úděsná? Ale zpět k festivalu Dvořákova Olomouc. Pod různým názvem se koná od 50. let minulého století, takže u nás patří k nejstarším. A od roku 1989 přečkal, obrazně řečeno, nejméně 3 klinické smrti. Napřed se mu jako reliktu minulé doby nevěřilo. Když se konečně vzpamatoval, přišel covid. A nedávno došlo k organizačním a personálním změnám pořádající Moravská filharmonie Olomouc, kterou nyní řídí Petr Dvořák, se pod jednou institucionální střechou spojila s Moravským divadlem Olomouc. Není divu, že festival Dvořákova Olomouc své tažení napříč časem přerušil, sice krátce, ale podle mnohých i fatálně, pak ale zodpovědným lidem na radnici svitlo, že ke svému jménu nepřišel festival z Bůh darma a byla by ostuda ho zahodit. Vždyť Antonín Dvořák do města často zajížděl, vážil si zdejšího pěveckého sboru Žerotín a dá se říct, že si Žerotínem a s ním i orchestrem testoval divácký ohlas své tvorby, nežli ji tak říkají spustil do širého světa. A tak se roku 2026 dočkala Dvořákova Olomouc dalšího ročníku. Mezi 7. květnem a 14. červnem zní v jejím rámci 7 koncertů v různých místech. Třeba ve zdejším Červeném kostele, kam dramaturgině Ivana Tabak, pocházející z Nového Sadu, umístila své srbské krajany věnující se jazzu a propojila je se smyčcovým souborem Moravské filharmonie. Až na hrad Sovinec, ležící na úpatí Nízkého Jeseníku nedaleko Rýmařova, vyslal festival Olomoucké symfoniky, aby zde pod čirým nebem zahráli Dvořákovu serenádu D-moll pro dechové nástroje, kterou se mistr kdysi loučil s našimi diváky před svým odjezdem do Ameriky. Logicky na ní pak navážou skladby George Gershwina a Leonarda Bernsteina. Celkovým počtem 7 koncertů nepatří Dvořákova Olomouc k velkým festivalům. Přesto je záslužné i záviděníhodné, že nabral druhý, anebo spíš čtvrtý dech. Připomeňme si zmiňovanou Dvořákovu serenádu D-moll pro dechové nástroje, její třetí větou Andante con motto. Hrát bude Philharmonia Orchestra Wind Ensemble, řídí Christoph Warren Green.

Mnohem objemnější festival než je ten olomoucký se koná od 1. června do 3. července 2026 v Ostravě a okolí. Už s pořadovým číslem 76. Ano, přesouváme se za Mezinárodním hudebním festivalem Leoše Janáčka, v minulosti známým jako Janáčkův máj. Ač má za sebou bohatou historii, vydává se novým směrem. Loni se u příležitosti 75. festivalového ročníku, ale i svých 70. rozloučil s funkcí ředitele Jaromír Javůrek. V čele festivalu strávil rekordních 32 let. Po celou dobu byl garantem a také hlavním mecenášem této hudební přehlídky ostravský magistrát. A protože v jeho gesci působí i znamenitá Janáčkova filharmonie Ostrava, narýsovala se cesta k inovaci. Janáčkův festival se od roku 2026 koná jako přidaná činnost orchestru, a tedy pod vedením jeho ředitele Jana Žemly, zkušeného manažera, majícího nyní na starosti i výstavbu nového koncertního sálu Vox, spojenou s rekonstrukcí přilehlého domu kultury. Žemla rozumně volí v případě festivalu nikoli revoluci, ale evoluci. Hlavním trumfem se stává koncert s datem 25. června do upraveného kina Vesmír, kde se festival přechodně usídlil, přicestuje globální legenda ženské taktovky, letošní jubilantka Marin Alsop, kterou co by houslistku kdysi k dirigování přemluvil Leonard Bernstein. V Ostravě ji doprovodí symfonický orchestr Polského rozhlasu z Katovic a soulového klavírního partu se ujme Lukáš Vondráček, mimochodem ten, kterého ona před léty přemluvila, aby se zúčastnil soutěže královny Alžběty v Bruselu, odkud jako vítěz vykročil k celosvětové kariéře. Tak jako Vondráček pochází z nedaleké Opavy také pěvec Jiří Rajniš a přímo v Ostravě je doma jeho kolega Jan Martiník, který sice letos na festivalu nevystoupí, ale za to povede mistrovské kurzy. K majstrštykům Lukáše Vondráčka patří nahrávka Rachmaninovových klavírních koncertů, a tak si teď dopřejme z koncertu číslo 2 C-moll druhou větu Adagio sostenuto. Lukáše Vondráčka v této nahrávce doprovodí symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK pod taktovkou Tomáše Braunera.

Už za minulého vedení měl festival Krumlov, těžící z génia locí města, ve kterém se na jihu Čech odehrává, nakročeno k působivému zarámování každoročního průběhu. Tento trend posouvá nová ředitelka Gabriela Rachidy cílevědomě do vyšších sfér. Proto se jak zahajovací večer 17. července 2026, tak ten závěrečný 8. srpna odehrají formou promyšlené kombinace hudby, tance a slova umocněné nádherným prostředím. Pod širým nebem se úvodem uskuteční v zámecké zahradě podsta tisícům dnům a jedné noci, když za doprovodu velké podívané zazní hudba Nikolaje Rimského-Korsakova a Morise Ravela. Zpívat bude charismatická sopranistka Fatma Said. A na závěr budou diváci v pivovarské zahradě pozváni do labirintu lásky, jak se jmenuje večer árií a duet z Verdiho či Pucciniho oper. Zpěvu se zhostí například Ester Pavlů anebo Pavel Černoch. Mezi zahájením a závěrem proběhne řada dalších událostí. Do maškarního sálu na zámku zamíří Pavel Haas kvartet. Do barokního divadla tamtéž Luxovo kolegium 1704 s klukovou operou La Cinesi. To vše i zásluhou dvou zkušených posil do ředitelčina týmu, dramaturga Martina Rudovského, nadále přitom působícího i ve FOKu, a někdejší ředitelky Pražské komorní filharmonie Prague Philharmonia Kateřiny Kalistové. Do Českého Krumlova bude určitě přínosné se vypravit, také však do vzdálenější Ostravy a nebo do Olomouce. Z pera Rimského-Korsakova zazní v Českém Krumlově jeho svita Šeherezáda, a tak dnešní pořad uzavřeme třetí částí z tohoto díla s názvem O lásce Careviče a princezny. Hrát bude symfonický orchestr Slovinského rozhlasu v Lublani, provedení řídí Anton Nanut.

0: Slavná auditoria.
1: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.